zu sehr.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky, pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Franky má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rozi.

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa!

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk ve křoví. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký.
2: Ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je zná,
1: ale
0: že
1: je nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jak eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou...
1: To se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva nejsou. Je stejná. Ne, tak ne, co ne, měníš? Ne. Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, kdy si jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Takže mě vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pít.
8: Pokračujte, prosím. Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky. Panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity. Předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk.
2: No. Humoriáda. Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechlozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: no. Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. S Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vezla do záběru. Říkám, jak jste mi vezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězděla a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový, padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem. V podstatě
4: já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palači.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... Čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nech zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek. Tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: Ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrzně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: Bábink. No.
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je taky u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkovirok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě, tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No.
2: To vlastně
1: ještě... ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrnulo na mysli, ale...
1: Svítivě, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak se, byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gottem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte tedy. Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ugaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás...
6: Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, tam se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to. No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo. A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek, a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou. A dokonce ani, jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl, řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám. Natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být vám a toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: Jo, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice
4: neříkej.
5: Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vy hlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, tady Ptáčníku. Dobrý
2: den,
4: do Ivan Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, ale napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Začala oprava kašen na Jihlavském náměstí. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Hokejisté Dukly Jihlava 9 góly rozstříleli Přerov. Dnešní den bude převážně zatažený bez srážek, teplotní maxima 16 stupňů. Začínají zprávy, připravil je Tomáš Kolátor. Jihlava nechává opravit kašny na Masarykově náměstí. Smyslem zásahu je především ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval, řekl to mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
2: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let a naposledy právě probíhala před 5 lety v roce 2021. Větší a hloubkovější opravu kašny dostaly před 9 lety.
1: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo bude dělat míň.
4: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
5: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže. Že dobře pracovat.
4: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
6: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
4: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To používá ukrajinská armáda například k ovládání dronů.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Nejvyšší výhru v sezóně si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Přerov 9-0. O výsledku Jihlava rozhodla 4 trefami už v první třetině. Dalších 5 přidala do druhé přestávky. Hned 3x skóroval útočník Richard Cachnín, pro kterého to podle jeho slov byl první hat-trick v profesionální kariéře.
8: Naposled v juniorce v Brodě ještě, jinak fáčku jsem nedal nikdy hat-trick, takže ale jsem rád, že to tam napadalo a jako každý lajně, že to tam spadlo, protože teď jsme se trápili a každý zápas jsme dali třeba 2 góly, takže teďka aspoň snad se to rozjede do dalších zápasů.
1: Vyhrála i horácká Slavia Třebíč, která doma udolala Kolín 3-2 v prodloužení a klesla na 5. místo tabulky. Jihlava je 7.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a ve Velkém Meziříčí na teploměru svítí 0, v Černovicích 3 stupně. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, plynulá je i dálnice D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme vám dobré ráno ve čtvrtek 15. října. Hladíte Český rozhlas Vysočina. Svátek má Tereza a Terezie, tak vám dámy z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. Lidová pranostika praví, že po svaté Tereze mráz po střechách leze, tak uvidíme, nakolik se trefí. Dnes si také připomínáme Světový den mytí rukou. Je to vlastně jedna z nejjednodušších cest, jak předcházet šíření infekcí, protože obyčejná voda a mýdlo dokáží udělat víc, než se může zdát. Vítě Vávra, jak svět přichází o básníky nebo slza a katarze, takové jsou české písničky v této půlhodině.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: byla Madonna a Halliday, čili prázdniny. Předpokládám, že školáci se těší na podzimní prázdniny, které na ně čekají na konci října. Zatím jsme v polovině října, máme 15.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 0, Bystřice nad Pernštejnem 1, Třebíč 2 stupně Celsia, 2 stupně jsou po ránu i v Havlíčkově Brodě. Telč má 5 stupňů Celsia, stejně jako Nedvězí. 6 stupňů po ránu hlásí Náměšť nad Oslavou. Dnešní ráno doprovodí na Vysočině nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy má být na Vysočině polojasno a odpoledne naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Přejeme vám hezké čtvrteční ráno. Dnes v 18 hodin se v Humpolci uskuteční krajské finále podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Tak uvidíme, kdo vyhraje. Fungování komunálních voleb je 37 let po sametové revoluci. Někteří voliči nechápou. Na některých vesnicích odevzdali i téměř 40% neplatných hlasů. Hovořit o tom budeme po 8 hodině v dobrém ránu s Danielem Zachem.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stavební práce dnes omezí provoz na průtahu Třebíčí. Ředitelství silnic a dálnic tam začne s lokální opravou povrchu vozovky. Od 6 hodin ráno bude uzavřený jeden jízdní pruh na Pražské ulici. Na Bráfově třídě pak budou dělníci pracovat v odbočovacím pruhu na Nádražní ulici. Omezení se dotkne i městské hromadné dopravy. Dělníci budou pracovat za provozu, skončit by měli do 19. hodiny. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajanem. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by taky měly koordinovat svoje postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace nebo životního prostředí. Basketbalistky USK Praha zahájily Evropskou ligu výhrou. Francouzské Bourges doma porazily 76-55. Nejvíc bodů, konkrétně 21, nastřílela Briana Fraserová. V Třebíči nebo Hubenově jsou 2 stupně, v Libici nad Doubravou 1. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy bude polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Z včelničky neprojedete na Benešov, je tam uzavírka až do konce listopadu. Nehody hlášené nemáme, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 5:33, 70 let hrdosti, emocí, nezapomenutelných okamžiků a příběhů, které se nesmazatelně zapsaly do historie jihlavské Dukly. Slavnostní gala večer Dukla 70, příběh legendy nám včera v dobrém dopoledni přiblížili režisér gala večera David Sýs a jednatel klubu HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. Pánové se dostanou ke slovu za malou chvíli. Tak laďte Český rozhlas Vysočina. Dobrý den.

0: Slavnostní večer Dukla 70, příběh legendy, vyvolal na sociálních sítích emoce ještě dříve, než ho fanoušci vůbec spatřili. Jak se s kritikou vyrovnávají režisér David Cís a jednatel klubu Dukla Jihlava Bedřich Ščerban?
1: Dělal jsem opravdu stovky pořadů a někdy ty diváci si neberou servítky, takže jsem zvyklý to ignorovat, ale tady mě to trošku mrzí kvůli Dukle, protože ty hejty většinou jsou v takovém jednoduché formě. Vlastně na začátku to říkal Bedřich, proč radši neudělají exibiční utkání, nepřipomenou pár legend, ať se podíváme na hokej a jdeme domů. A já si myslím, že správný fanda je ten, který klub podporuje i v jeho dalších kulturních aktivitách, nejenom v tom hokeji. A myslím si, že tady je to o zamyšlení, že je vlastně skvělý, že ten klub chce udělat něco novýho, něco jinýho, důstojně oslavit ty 70. narozeniny, a to pro všechny ty divácký skupiny, nejenom pro ty skalní hokejový fanoušky. A myslím si, že tady by bylo dobrý si jako vlastně říct, jak já půjdu ten klub podpořit i v tomhle, oslavit jeho narozeniny, protože mi za to stojí. Jak říkal Bedřich na začátku, udělat exibiční utkání umí každej, ale udělat pořádný velký kulturní večer s choreografiema, s animacema, s krásnýma písničkama, ještě originálníma pro tu příležitost, je opravdu umění, takže doufám, že to takhle fanoušci pochopí a přijdou Duklu podpořit.
2: Jak tady řekl David, jako udělat exibici, to umí každej, a asi by nám to zabralo desetinu, možná 5% toho času, co jsme tomu věnovali teďka, ale já si myslím, že ta Dukla je tak něco mimořádného, že si něco mimořádného taky zaslouží, a proto jsme do toho šli, proto do toho vkládáme obrovský úsilí a spoustu hodin a hodin práce, a věřím, že v koneční fázi si to jako všichni užijou a že to jakoby oceníme.
0: Řekli v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina jednatel klubu HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban a režisér David Cís.

0: Už zítra dopoledne a odpoledne budeme živě vysílat z Havlíčkobrodského knižního veletrhu. Jaké knížky čtou rodiče našim makovičkám? To se dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je 6:15, je čtvrtek, je 15. října. Dnes ráno na Vysočině čekáme nízkou oblačnost a mlhy. Ty se během dopoledne rozpustí, pak už bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy bude polojasno a odpoledne naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: 5.50, to byla skupina Mandraže a Motýly, za chvíli Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. Teď po ránu už budeme listovat knížkami.
1: Makovičky. Čemu jsou dobré knížky?
2: Aby se třeba učili do školy číst.
3: Tam čteme Plátku.
4: Aby jsme se mohli číst na dobrou noc.
5: Mamka mě ji čte a vždycky potom usnu.
1: Jakou knížku teď čtete?
5: Teďka čteme, jak Maja ztratila jablíčko.
6: SpongeBoba o takovém klukovi, který je houba a žije pod vodou.
7: My čteme o Mudro otčce. Taková kočka.
8: Já čtu šípkou ženku.
9: My čteme Popelku.
10: My čteme, jak vycvičit draka. To je takovej drak, která se jmenuje Bezubka a tam jsou i její kamarádi.
1: Kdo ti čte pohádky?
10: Maminka.
1: A jak vypadá taková knížka?
7: Jsou tam papíry a tam jsou napsaný písmenka.
1: Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tak si se tu
2: moc rád?
1: Tak je vaša.
2: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tak, starší. To jsou ti starší.
4: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Ve Vápovicích u Telče měli nejvyšší poměr neplatných hlasů v kraji. Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Hokejisté Jihlavy vyhráli nad Přerovem 9-0, Třebíč v prodloužení zdolala Kolín. Dnešní den bude převážně zatažený bez srážek, teplotní maxima 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nejvíc neplatných hlasů v uplynulých komunálních volbách na Vysočině měly Vápovice na Jihlavsku. V malé obci u Telče tvořily prázdné obálky a nevyplněné lístky 38% obsahu hlasovací urny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, které zpracoval Český rozhlas.
1: Je to nejvíc? No tak asi jsme něčím výjimečný.
2: Antonín Povalač za neplatnými hlasy vidí místní spory.
1: Je tady několik problémů, ale proč je řešit do světa? To bychom si jako občané měli vyřídit sami.
2: A vyřídilo se to těmi prázdnými lístky nebo prázdnými oblákami?
1: Nevyřídilo, já myslím, že ne.
2: Další obyvatel, Michal, mluví o nevyplněných lístcích a vidí za nimi nepozornost.
3: Tady je takovýho starého obyvatelstva, který nečte a který si myslí skárka k volem, kouknu, hodím, tím to zvládl. Nezaškrtli nic.
2: Ve Vápovicích bylo 13 hlasů platných a 8 neplatných. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Domácnosti a firmy, které mají uzavřenou smlouvu o připojení do elektrické soustavy, k ní musí nově podepsat dodatek, a to do začátku listopadu. Firmy připojené na vysokém a velmi vysokém napětí navíc musí složit nevratnou kauci, která pokryje část nákladů na jejich připojení. Cílem je zajistit, aby firmy i domácnosti tyto projekty skutečně realizovaly. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se povinnost týká odběratelů i výrobců elektřiny, kteří už mají teď zarezervovanou kapacitu.
4: Proto musí nejpozději do začátku listopadu uzavřít nový dodatek ke smlouvě o připojení. Pokud by tak neučinili, rezervace kapacity by jim zanikla. Týká se to přitom zákazníků na všech napěťových hladinách, tedy i domácností.
0: Podle Svazu energetiky jsou takových zákazníků desítky tisíc. U distributorů elektřiny by si proto měli ověřit, jestli se jich podepsání dodatku týká. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. U ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Mzdy a platy by měly i přes kratší pracovní týden zůstat stejné. Podle agentury Reuters jde o jednu z nejvýznamnějších změn pracovního práva v Brazílii za několik desetiletí. Sport. Jihlavští hokejisté v Maxalize drtivě porazili Přerov 9-0. Pro Zubry šlo o nejvyšší prohru od návratu do druhé nejvyšší soutěže v roce 2015.
5: Všechny góly vstřelili jihlavští hokejisté v prvních dvou třetinách. Hvězdou zápasu se stal domácí útočník Richard Cachnin, který v první třetině zaznamenal hattrick a navrch přidal jednu asistenci. Jihlava se tak posunula na 7. místo tabulky. O něco méně se dařilo Třebíči, která brala body až v prodloužení. Kolín porazila 3-2 a natáhla tak svou vítěznou šňůru na 6 zápasů v řadě. Karel Schamberger, Český rozhlas.
0: Počasí. V Havlíčkově Brodě nebo Počátkách hlásí 2 stupně, v Bystřici nad Pernštejnem 1. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi obcí Moravec a Radkov opatrně, přes vozovku se tam prochází volně kráva, brzdí se tam.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Šestá hodina, pátá minuta, přejeme vám dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina ve čtvrtek 15. října. Ulámané kusy soch a barevné neschody teď musí odstranit restaurátoři z kašen na Jihlavském náměstí. Jaké zásahy?

0: na památce je čekají, to po 7:15 prozradí František Jirků.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: To byla písnička z filmu Top Gun, za chvíli Petr Spálený a Dáma při těle.
1: Alex a host.
0: Ve 13 hodin tady bude Alex Mnářová se svým hostem. Koho si na dnešní 13. hodinu pozvala?
2: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Dáma při těle a Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Máme 7:15, je čtvrtek, je 15. října. Ráno na Vysočině čekáme nízkou oblačnost, místy taky mlhy, které se dopoledne rozpustí. Během dne pak bude místy převažovat polojasno. Odpoledne naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Vysočina.

0: Máme 10 minut před půl sedmou, přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Kolem sochy Neptuna v Horní Kašně na Jihlavském Masarykově náměstí stojí lešení, toho jste si asi všimli. Zkrátka, restaurátoři začali s opravami obou dominant v centru krajského města. Během měsíce musí odstranit defekty, které na nich za minulých 5 let napáchala voda v kombinaci s počasím.
1: Tady je třeba, jak je to spárování. To spárování teď je hodně opticky zřejmý, protože ty barevné retuše, které tam byly, tak už jsou za těch 5 let samozřejmě vybledlý.
2: S restaurátorem Otakarem Marcinem stojíme uvnitř kašny. Ukazuje na místa po jejím vnitřním obvodu, která budou potřebovat odborný zásah.
1: To vlastně musíme projít, udělat barevné retuše tak, aby třeba ani to spárování nebylo tak do očí bíjící.
2: Koukám tady třeba na tu tlamu toho chrliče, kde je takový odražený red, bych to řekl.
1: Jo, jasně. Jsou tam různá drobná místa, kde už v předchozích letech nějaká prasklina vznikla, takže tyhle ty části se musí doplnit umělým kamenem, barevně zaretušovat tak, aby vlastně nebylo opticky zřejmé, že tam nějaký poškození někdy bylo.
2: Tady vlastně už je to někdy lepené, evidentně.
1: Ano, a to je zase tmel z nějakého předchozího zásahu, takže na ten je potřeba se podívat, jestli se tam taky netvoří prasklina.
2: Smyslem oprav je podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Město tyto práce objednává u restaurátorů pravidelně.
3: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let a naposledy právě probíhala před 5 lety v roce 2021. Větší a hloubkovější opravu kašny dostali před 9 lety.
2: Mobilní ploty a lešení, které dnes objímají zatím Horní Kašnu, by měly z Jihlavského náměstí zmizet nejdéle do konce listopadu, kdy mají restaurátoři termín na dokončení. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: písničky, které nestárnou.
1: Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Moravské Budějovice povede i v nadcházejících 4 letech bezpartijní Martin Ferdan, který byl dosavadním starostou a lídrem kandidátky Budějováci. Místostarostenský post pak obhájil Jan Švaříček z kandidátky za lepší Budějovice. Dohodu oba oznámili na sociálních sítích. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Speciální regál ve velkých knihkupectvích ode dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha o běhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Ten má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Podle Jihokorejského institutu pro národní sjednocení má otevření mostu hlavně politické důvody. Peking chce posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. O výhře rozhodl kapitán Aleš Čermák. Basketbalisté Slávie prohráli v lize mistrů na palubovce Bilba 86-97. Podlehli tak i ve 2. utkání ve skupině G. A počasí, aktuální teploty se na Vysočině pohybují kolem 3 stupňů. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během odpoledne nebo spíše dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi obcemi Moravec a Radkov volně pobíhá kráva na vozovce. Jeďte tam s opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zavání to cenzurou. Právě tak komentují někteří umělci nové dotační podmínky ministerstva kultury. Resort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře. Proto chce důkladně kontrolovat výsledky dotací. Téma pro Martina Hrnčíře už za chvíli.
0: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: Cenzura nebo jenom přísnější kontrola výsledků finanční podpory? Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla. Umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla mohou ale vést podle některých kulturních pracovníků k autocenzuře.
1: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
2: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
1: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
2: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
2: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
4: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
2: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
4: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně současných dotačních podmínek. Je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Resort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: To byl George Harrison, minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: Je to předpověď počasí, je tu meteoroložka Andrea Kvapilová, přeju vám krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Je před námi čtvrteční den, jaký bude?
2: Tak čeká nás ráno polojasno až skoro jasno, v údolích se ale lokálně mohou vyskytnout mlhy nebo nízká oblačnost, ty by se nám měly během dopoledne rozpustit a během dne nám bude převažovat velká, částečně by mohla být alespoň průsvitná oblačnost a polojasno bude jenom takovou výjimečnou záležitostí. Ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 16 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní do 15 km za hodinu.
0: Jak to vypadá s předpovědí na zítřek?
2: Tak v noci tam ještě očekáváme většinou oblačno v té druhé polovině noci a k ránu, ale by nám mělo začít od západu oblačnosti ubývat a lokálně se mohou vytvářet mlhy, hlavně v údolích. Ty nejnižší teploty čekáme od 6 do 3 stupňů, ale v údolích spíše budou kolem 2 stupňů a mohou tam být i přízemní mrazíky. Přes den potom převážně slunečno, polojasno až jasno. Ráno ještě se může vyskytovat nějaká ta lokální mlha a na večer a v noci nám potom od západu začne přibývat vysoká oblačnost. Ty nejvyšší teploty čekáme od 15 do 18 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý, případně jihovýchodní do 15 km za hodinu.
0: A víme už, jak vypadá předpověď na víkend?
2: Tak v sobotu tam bude převažovat velká oblačnost, v noci nám od západu bude nadále přibývat oblačnost, lokálně se nám mohou tam vytvářet v údolích mlhy nebo nízká oblačnost a večer a v noci by se lokálně mohlo vyskytnout i déšť nebo přehánky, hlavně v té západní polovině kraje, ale je ta šance tam poměrně malá. A co se týká teplot sobotních, tak ty nejnižší od 6 do 2 stupňů. Na východě by mohly být i přízemní mrazíky, ty nejvyšší teploty čekáme od 13 do 17 stupňů. A neděli tam ze začátku velká oblačnost, zataženo až oblačno, ještě tam stále nějaká by mohla být šance na lokální déšť. Ale během dne už by mělo začít té oblačnosti ubývat a mělo by převažovat polojasno až oblačno. Ty nejnižší teploty od 9 do 5 stupňů a ty nejvyšší od 11 do 15 stupňů.
0: To předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: Bardo, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu, jo. Hledal jsem všude, fakt všude, jo. Prohledal jsem dům, sklep, zahradu, garáž, ale žádnou, fakt žádnou chuť do práce jsem nenašel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, správně.

0: škole by se s dítětem mělo dál pracovat. Podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové z organizace Učitel naživo, ale samotné vyloučení nemusí vyřešit příčiny problémového chování. Školám by podle ní pomohlo především posílení prevence a větší počet podpůrných pracovníků, například sociálních pedagogů. Ti mohou pomáhat nejen konkrétnímu dítěti, ale i celé třídě.
1: Jestliže škola doporučí rodičům třeba, aby s dítětem někam chodili, může to být nějaká dlouhodobá terapie, tak v některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná. Takže my máme najednou nějaký problém s rostoucí agresí těch dětí. Víme, co by pomohlo, ale narážíme na nějaké kapacitní limity.
0: S odstraňováním defektů způsobených vodou, mrazem a dalšími vlivy počasí začaly restaurátoři na Kašnách na Jihlavském náměstí. První práce zahájili tento týden a hotoví s nimi mají být do konce listopadu. Rozsah prací popisuje restaurátor Otakar Marcin.
2: Jsou tam různá drobná místa, kde už v předchozích letech nějaká prasklina vznikla. Vlivem zatékání srážkové vody a v zimě vymrzání, tak pak došlo k odlomení vždycky nějaký drobný části kamene, jako třeba tady na tom rtu. Takže tyhle ty části se musí doplnit umělým kamenem.
0: Práce vyjdou na víc než 170 tisíc korun. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To používá ukrajinská armáda například k ovládání dronů.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Elona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Nejvyšší výhru v sezóně si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Přerov 9-0. O výsledku Jihlava rozhodla 4 trefami už v první třetině. Dalších 5 přidala do druhé přestávky. Hned 3x skóroval útočník Richard Cachnín, pro kterého to podle jeho slov byl první hattrick v profesionální kariéře.
4: Naposled v juniorce v Brodě ještě, jinak fáčku jsem nedal nikdy hattrick, takže... Ale jsem rád, že to tam napadalo a jako každý lajně, že to tam spadlo, protože teď jsme se trápili a každý zápas jsme dali třeba 2 góly, takže teďka aspoň snad se to rozjede do dalších zápasů.
0: Vyhrála i horácká Slavia Třebíč, která doma udolala Kolín 3-2 v prodloužení a klesla na 5. místo tabulky. Jihlava je 7. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou je teď 1 stupeň, v Telči a Dukovanech 5. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na silnici mezi Vladislaví a náměští nad Oslavou při odbočce na Studenec. Na kraji tam leží usmrcená srna.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: 7:05, je čtvrtek, je 15. října. Hrajeme písničky, které nestárnou. Teď budeme vzpomínat na dva pány, kteří už jsou bohužel v hudebním nebi. Bude to Michal Tučný, všichni jsou už v Mexiku, a taky Meky Žberka, ten zaspívá písničku Lensňou. Vrátíme se i k volebnímu víkendu. Někteří voliči reagovali na to, že neměli v komunálních volbách na výběr tak, že zkrátka vhodili do hlasovací urny prázdnou obálku. Celostátně tímto způsobem byly neplatné hlasy ve 2% obálek. V některých vesnicích na Vysočině, ale i téměř v desetinásobku. Kde všude, to nám po čtvrt na 8 prozradí Daniel Zach.

0: Přejeme vám krásné 15. říjnové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Za 3 minuty bude 7:45. Petr Jungmann teď připomene, co všechno se přihodilo právě 15. října v letech minulých.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: To byla ABBA Super Trooper v 7.19, za chvíli Lucie a Daniela, nicméně dnes má svátek jiná dáma, a to Tereza, tak Tereskám přejeme jen to nejlepší.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno na Vysočině doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy bude polojasno a naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomaleji, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Daniela, 7:05 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. V 50 obcích na Vysočině bylo více než 10% hlasů v komunálních volbách neplatných. Spočítal to Český rozhlas na základě dat Českého statistického úřadu. Téměř ve všech dotčených vesnicích neměli přitom voliči na výběr mezi více kandidáty. Od některých byl nevyplněný lístek nebo prázdná odevzaná obálka protestem proti jediné kandidátce. Jako třeba ve Škrdlovicích na Žďársku, kde neplatně volilo 18% lidí, kteří přišli k urnám.
1: Jako neviděl jsem důvod, že bych to nějak přeškrkával, přetrhával. Zdál se mi tenhle způsob takový nejtransparentnější, že vlastně bude prázdná obálka a tím pádem ten hlas je neplatný a zároveň demonstruje můj postoj.
2: Co teď s tím lístkem?
1: V separovaném odpadu.
3: Ivan Hořínek byl do roku 2018 jako nestraník starostou Škrdlovic. Teď mu jediná kandidátní listina nevyhovovala a vlastně už neskládal.
1: Vlastně já už jsem ve věku důchodu.
3: Současného bezpartijního starostu Josefa Novotného překvapilo nejdřív, že se nenašla konkurence a pak i vysoká míra neplatných lístků a prázdných obálek.
4: Buď to ty lidi, někteří nevěděli, že tam mají dát křížek, protože na té kandidátce vlastně, nebo na tom volebním lístku byla jenom jedna kandidátka, nebyly tam uvedené dvě nebo tři a tak dále. Případně si myslím také, to samozřejmě mohlo být od někoho třeba i nesouhlas.
3: Až na výjimku všech 50 obcí na Vysočině, kde víc než 10% obálek obsahovalo neplatný nebo žádný lístek, mělo jedinou kandidátku nebo jen tolik uchazečů, kolik se obsazovalo zastupitelských mandátů.
5: Český statistický úřad zaznamenal v některých obcích vyšší míru neplatných hlasů. Šlo zejména o menší obce s jednou kandidátní listinou.
3: Mluvčí statistiku Jan Cízlar dodává, že v takových případech se doptávají komisí. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka hlasování na prázdno může být tím opozičním hlasem tam, kde opozice chybí.
6: Ve chvíli, kdy to jsou jednotky procent, tak to jako je náhoda, někdo si to špatně zaškrtl, ale když vám vyskočí chybovost kolem 10%, to si spíš myslím, že jsou jako protestní hlasy svým způsobem.
3: Neplatná byla celostátně 2,25% komunálních hlasů. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Stavební práce dnes omezují provoz na průtahu Třebíčí. Ředitelství silnic a dálnic tam začalo s lokální opravou povrchu vozovky. Teď je uzavřený jeden jízdní pruh na Pražské ulici. Na Bráfově třídě pak dělníci pracují v odbočovacím pruhu na Nádražní ulici. Omezení se dotýká i městské hromadné dopravy. Dělníci pracují za provozu, skončit by měli do 19. hodiny. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi, o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou také pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu méně než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se dnes v Římě sejde se svým protějškem Antoniem Tajanim. Česko a Itálie spolu uzavřeli akční plán do roku 2030. Dokument počítá s pravidelným dialogem mezi vládami i úřady obou zemí. Státy by taky měly koordinovat svoje postoje v Evropské unii, NATO a dalších mezinárodních institucích, například v otázkách bezpečnosti, migrace nebo životního prostředí. Basketbalistky USK Praha zahájily Evropskou ligu výhrou. Francouzské Bourges doma porazily 76-55. Nejvíc bodů, konkrétně 21, nastřílela Briana Fraserová. V Třebíči nebo Hubenově jsou 2 stupně, v Libici nad Doubravou 3. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi náměstí nad Oslavou a Vladislaví u odbočky na Studenec leží sražená srna. Stejný problém máme hlášený i po cestě z Jihlavy na Brtnici. Ještě před Uhřínovicemi, tak tam zpomalte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Robinem Šalamounem.
2: 7 hodina 33.

0: 7 hodina 39. minuta, je čtvrtek, je 15. října, ladíte Český rozhlas Vysočina, doufám, že jste se dnes kvalitně a dobře vyspali. Zdál se vám nějaký sen? Já si ten sen někdy pamatuju hned po probuzení, pak už ne, jindy si ho pamatuju třeba po celý den, pokud byl obzvláště příjemný. Proč se nám vůbec zdají sny? Nad tím se teď zamyslí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, možná, že jste v sobotu byli v Horácké aréně v Jihlavě. Měla tam koncert Lucie Bílá, která nám za chvíli zaspívá písničku s názvem Zpíváš mi rekviem.
1: Počasí.
0: Na Vysočině se teď po ránu objevují mlhy, tak nízká oblačnost. V průběhu dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy má být polojasno. Naměříme 13 až 16 stupňů Celsia. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přivítáme makovičky a děti dnes budou listovat knížkami. Irena se jich bude ptát, jaké knížky jim čtou rodiče. A je to i proto, že zítra dopoledne i odpoledne budeme živě vysílat z Havlíčkobrodského podzimního knižního veletrhu.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.

0: Jaký žánr, jakou kategorii knih máte rádi? Je to architektura, je to třeba detektivka, je to něco o ekologii nebo nějaké romány, horory? Možností je spousta. Jsem zvědav, k čemu se teď přikloní Makovičky.
1: Makovičky.
2: Čemu jsou dobré knížky?
3: Aby se třeba učili do školy číst.
4: Tam čteme Plátku.
5: Aby jsme se mohli číst na dobrou noc.
6: Mamka mě ji čte a vždycky potom usnu.
2: Jakou knížku teď čtete?
6: Teďka čteme, jak Maja ztratila jablíčko.
7: S paní Bubo o takovém klukovi, který je houba a žije pod vodou.
8: My čteme o mudro otce. Taková kočka.
9: Já čtu šípkou řenku.
10: My čteme Popelku.
11: My čteme, jak vycvičit draka. To je takovej drak, která se jmenuje Bezubka a tam jsou i její kamarádi.
2: Kdo ti čte pohádky?
11: Maminka.
2: A jak vypadá taková knížka?
8: Jsou tam papíry a tam jsou napsaný písmenka.

0: zpátky nás tří.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Třebíčské servisní centrum průmyslových čerpadel navýší kvůli dostavbě Dukovan kapacitu. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě. Čas mají do začátku listopadu. Hokejisté Jihlavy vyhráli nad Přerovem 9-0. Třebíč nad Kolínem zvítězila v prodloužení. Dnešní den bude převážně zatažený a bez srážek. Teplotní maxima 16 stupňů. Začínají zprávy. Od mikrofonu vám je přináší Tomáš Kolátor. Servisní centrum průmyslových čerpadel v Třebíči navyšuje kapacitu. Opravují

0: Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc s dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
1: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou si dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
0: Kotrba doporučuje, aby si domácnosti a firmy zjistili, jestli se jich podpis dodatku týká. Brazilcům se nově zkrátil pracovní týden z 6 dnů na 5. Rozhodl o tom brazilský parlament, který schválil změnu ústavy. Stalo se to před druhým kolem prezidentských voleb, které bude příští týden v neděli. Zkrácení pracovního týdne prosazoval současný levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ústavní změnu se ale podařilo schválit po změně postoje pravicového kandidáta na prezidenta Flávia Bolsonara. Sport. Jihlavští hokejisté v Maxalize drtivě porazili Přerov 9-0. Pro Zubry šlo o nejvyšší prohru od návratu do druhé nejvyšší soutěže v roce 2015.
2: Všechny góly vstřelili jihlavští hokejisté v prvních dvou třetinách. Hvězdou zápasu se stal domácí útočník Richard Cachnin, který v první třetině zaznamenal hattrick a navrch přidal jednu asistenci. Jihlava se tak posunula na 7. místo tabulky. O něco méně se dařilo Třebíči, která brala body až v prodloužení. Kolín porazila 3-2 a natáhla tak svou vítěznou šňůru na 6 zápasů v řadě. Karel Schamberger, Český rozhlas.
0: A hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. V osmi finále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Počasí. V Humpolci a Hubenově mají 2 stupně, v Dukovanech 6. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 110. a 113. kilometrem ve směru na Brno je uzavřen levý jízdní pruh. Silničáři tam opravují kanalizační síť.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:05, ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám krásný čtvrtek. Třebíčtí včelaři chystají na víkend velkou slávu, jsou s námi už 130 let. Kam se za nimi můžete vypravit, co budete moci ochutnat, to prozradíme už za chvíli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme třebíčskou organizaci Českého svazu včelařů. Je s námi pan Petr Benda, předseda. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy v těchto dnech slavíte kulaté výročí. Jaké?
1: V těchto dnech si připomínáme 130. výročí založení včelařského spolku Pohoran a současná základní organizace Českého svazu včelařů v Třebíči je takovou hrdou nástupkyní tohoto včelařského spolku.
0: Zasvěďte nás prosím do vaší historie.
1: Jak se uvádělo na valné hromadě v roce 1966, kolébka spolku nestála v Třebíči, nýbrž v Okříškách, nesl název Včelařský spolek Pohoran pro jihozápadní Moravu. A měl to být spolek krajínský velkého rozsahu a měl být vlastně konkurentem jediného včelařského spolku na Moravě, který tehdy existoval pod názvem Zemský včelařský spolek a soustředoval v sobě členy celé Moravy a Slezska. Prvním předsedou krajínského spolku Pohoran byl pan Ludvík Doležal, což byl řídící učitel v Čáslavicích. Spolek byl uveden valnou schůzí 8. listopadu 1896 v Třebíči. Proto vlastně to 130. výročí současnosti. Já bych určitě připomněl činnost dlouholetého předsedy základní organizace a okresní organizace pana Josefa Hrnčíře. V letošnímu roku základní organizace Českého svazu včelařů uvádí 2988 včelstev, o které se stará 277 členů, z toho 245 mužů, 18 žen a 4 právnické osoby.
0: Oslavy jste se nachystali na tento pátek a sobotu na Šmeralově statku v Třebíči.
1: Tak program bude na 2 dny. Začne v pátek, dopoledne od 10 do zhruba 12 hodin bude tematický program pro děti, mateřské školky, případně základní školy a od 2 hodin bude zahájení oslavy plus výstava pro veřejnost při vítání hostů. A od 3 hodin bude přednáška Kamila Kurtina o životě včel, chov včel. Pan Kurtin bude mít přednášku i v sobotu dopoledne na téma život včel, včelí produkty a současně budou probíhat kromě výstavy předmětů, které jsou spjaty s včelařskou činností, také dílničky pro děti, rodiče, zdobení perníčku, práce s včelým voskem. No a pokud by někoho zajímala historie, tak se také dozví, kdo by chtěl povídání o včelách, to se mu také dostane. A protože když už včely, tak med, tak bude prodej včelých produktů, perníčku, ochutnávka medu, no a samozřejmě dohromady nějaké občerstvení. Takže zveme všechny včelaře a také milovníky medu, ochránce přírody a všechny ty, kteří si chtějí udělat příjemné odpoledne, případně sobotní příjemný den.
0: Ne, že bych vám to přál, ale máte třeba spočítáno, kolik žihadel jste dostal?
1: Tak nějaké to žihadlo asi ano, ale myslím si, že to bylo všechno v té rovině toho zdraví. Ano, přímě ten včelí jed působí i jako lék, takže bych se toho nebál. Samozřejmě u někoho to může vyvolat nějaké negativní zdravotní problémy, to byly alergici, ale pokud dostane včelař nějaké to žihadlo, tak to je vlastně taková terapie.
0: Jsem rád.
1: Nesmí to být do měkkých částí samozřejmě.
0: Ano, ano, jsem rád, že končíme pozitivně. Byl s námi předseda Třebíčské organizace Českého svazu včelařů, pan Petr Benda. Děkuji za rozhovor, jak se vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Fungování komunálních voleb i 37 let po sametové revoluci někteří voliči nechápou. Na některých vesnicích odevzdají i téměř 40% neplatných hlasů. Hovořit o tom v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina bude už za chvíli. Daniel Zach.
1: Počasí.
0: Dnešní ráno doprovodí na Vysočině nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy má být polojasno. Odpoledne na Vysočině naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: To byla skupina Činasky, Bára Hosnedlová, slovenský Klín na Českém rozhlasu Vysočina 8 minut před 8:30. Někde chyba, někde výraz vlastního politického názoru. Někteří lidé sice přišli ke komunálním volbám, jejich hlas se ale nezapočítal. V konkrétních vesnicích jich byla často více než desetina, jak zjistil Daniel Zach. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Rekordní čísla v kraji tohoto druhu jsou z Vápovic u Telče. Ke komunálním volbám tam přišlo 21 lidí, hlasy se ale započítali jen 13 z nich. Tedy neplatných bylo celkem 38% všech hlasů. Do urny ti lidé vhodili buď nevyplněný nebo špatně vyplněný lístek, anebo případně prázdnou obálku. Když jsem se s tamními bavil osobně přímo ve vsi, mluvili o formě protestu, je to ale velmi malá vesnice a nechtěli být konkrétní. Další za čísly vidí prostě chybu, je tam jen jedna kandidátka, tak vloží lístek do obálky, nic předtím neupravují. Ani takový hlas ale neplatí, do výsledku se nepropíše. I když je teda třeba dodat, že by ani neovlivnil výsledek, ta jediná listina tam měla 6 jmen, vybíralo se 6 zastupitelů, fakticky bylo rozhodnuto předem s prvním odevzdaným hlasem.
0: Kolik je takových obcí?
1: Obcí s jen jednou kandidátkou nebo s přesně tolika kandidáty, kolik míst se obsazuje, je v Česku třetina a právě v takových najdeme nejčastěji i 10 a víc procent neplatných hlasů. Z výsledků zveřejněných Českým statistickým úřadem jsem jich jen u nás na Vysočině napočítal 50. Jen jedna nesplňuje tento popis. Je to Stojčín na Pelhřimovsku. Tam tedy sestavili jednu listinu z 9 jmény, proti nim šel jeden člověk, ve výsledku alespoň 10 uchazečů na 7 míst v zastupitelstvu.
0: Tane, a týká se to jenom těch nejmenších?
1: Nejen jich. Na seznamu najdeme třeba i Obratani na Pelhřimovsku, která má 800 obyvatel a stejně se o 11 zastupitelských křesel hlásilo jen 11 lidí ze stejné volební strany. Stejně to bylo letos, i jen o trochu menších Škrdlovicích, zase 11 uchazečů na 11 mandátů. Právě tam jsme objevili taky fenomén protestní volby vhozením prázdné obálky a podrobnosti. Opětovně se omlouvám. Tak když pomineme moje kašlání, tak podrobnosti o tom, jak se protestně volilo ve Škrdlovicích, si můžete poslechnout v reportáži po 14:15 odpoledne, mluvím tam mnohem lépe než dnes ráno. Jak jsem zmínil, nepočítá se ani prázdný lístek nebo takový, kde jste vyplnili víc malých křížků, než kolik je zastupitelů, anebo přeškrtáte nahodilé, roztrháte lístek a podobně.
0: Kdyby si chodil na pátou, tak by si v 8:25 byl rozmluvený věcmi. Zeptám se ještě, rozumí voliči systému hlasování?
1: No předně se právě komunální volby hodně liší od toho, co jsme zvyklí ve sněmovních, krajských nebo evropských volbách, kde vhodíte lístek a můžete na něm dávat preference kroužkem. Tady máte na jednom papíru klidně víc stran, buď dáte velký křížek straně, nebo rozdělujete malé, které jsou částečně preferenční, a nebo oba postupy kombinujete. Podle politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka se kvůli nepřehlednosti pro voliče o změně mluví od 90. let.
2: Vždycky se oživí kolem komunálních voleb. Zatím se to nikdy neposunulo do fáze nějakého praktického řešení téhle věci. Ten volební systém fakt jako vyvolává volby. Vždycky, když proběhne, tak nespokojenost. Pak se na to trochu zapomene a zase se podle něho volí.
1: Připomínám, že už zítra v sobotu volí ještě lidé na Žďársku a Pelhřimovsku, už ne v komunálních, ale ve druhém kole senátních voleb. Ty jsou snažší, vyberete a do obálky dáte jen ten lístek s preferovaným kandidátem.
0: Říká 4 minuty před 8:30 na Českém rozhlasu Vysočina Daniel Zach. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Volby 2026.

0: To byl František Nedvěd s písničkou 19 po zprávách Karel Gott pokaždé a nebo Radůza a Vaby Daněk Loch Lomond. Teď už má slovo Tomáš Kolátor.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Moravské Budějovice povede i v nadcházejících 4 letech bezpartijní Martin Ferdan, který byl dosavadním starostou a lídrem kandidátky Budějováci. Místostarostecký post pak obhájil Jan Švaříček z kandidátky za lepší Budějovice. Dohodu oba oznámili na sociálních sítích. Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Speciální regál ve velkých knihkupectvích ode dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány Kniha o běhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih. Čína a Severní Korea slavnostně otevřeli 3 kilometry dlouhý silniční most přes řeku Jalu. Ten má usnadnit obchod mezi oběma zeměmi. Podle Jihokorejského institutu pro národní sjednocení má otevření mostu hlavně politické důvody. Peking chce posílit svůj vliv v Severní Koreji, která v posledních letech výrazně prohloubila vztahy s Moskvou. Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. O výhře rozhodl kapitán Aleš Čermák. Basketbalisté Slávie prohráli v Lize mistrů na palubovce Bilba 86-97. Podlehli tak i ve druhém utkání ve skupině G. A počasí, aktuální teploty se na Vysočině pohybují kolem 4 stupňů. Dnešní ráno doprovodí nízká oblačnost a mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Během dne bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně na obchvatu Moravských Budějovic na sjezdu ve směru na Litohoř a Jihlavu leží sražená srna a počítejte se zdržením na dálnici D1 na 107. kilometru před Jihlavou. Tvoří se tam kolony.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kolem sochy Neptuna v Horní Kašně na Jihlavském Masarykově náměstí stojí lešení. Restaurátoři začali s opravami obou dominant v centru krajského města. Během měsíce musí odstranit defekty, které na nich za minulých 5 let napáchala voda v kombinaci s počasím. Na místě natáčel redaktor Českého rozhlasu Vysočina František Jirků.
1: Tady třeba jak je to spárování. To spárování teď je hodně opticky zřejmý, protože ty barevné retuše, které tam byly, tak už jsou za těch 5 let samozřejmě vybledlý.
2: S restaurátorem Otakarem Marcinem stojíme uvnitř kašny. Ukazuje na místa po jejím vnitřním obvodu, která budou potřebovat odborný zásah.
1: To vlastně musíme projít, udělat barevné retuše tak, aby třeba ani to spárování nebylo tak do očí bíjící.
2: Koukám tady třeba na tu tlamu toho chrliče, kde je takový odražený red, bych to řekl.
1: Jo, jasně. Jsou tam různá drobná místa, kde už v předchozích letech nějaká prasklina vznikla. Takže tyhle ty části se musí doplnit umělým kamenem, barevně zaretušovat tak, aby vlastně nebylo opticky zřejmé, že tam nějaký poškození někde bylo.
2: Tady vlastně už je to někdy lepené.
1: Ano, a to je zase tmel z nějakého předchozího zásahu, takže na ten je potřeba se podívat, jestli se tam taky netvoří prasklina.
2: Smyslem oprav je podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Město tyto práce objednává u restaurátorů pravidelně.
3: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let a naposledy právě probíhala před 5 lety v roce 2021. Větší a hloubkovější opravu kašny dostali před 9 lety.
2: Mobilní ploty a lešení, které dnes objímají zatím Horní Kašnu, by měly z Jihlavského náměstí zmizet nejdéle do konce listopadu, kdy mají restaurátoři termín na dokončení. František Jirků, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jihlavsku.

0: počasí.
1: A ve 8:45 je s námi na Českém rozhlasu Vysočina meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak prozraďte, jaký bude dnešní den z pohledu počasí v kraji Vysočina.
2: Tak dneska bude poměrně hodně oblačností, ale ta bude částečně průsvitná a výjimečně může být i polojasná obloha. 13 až 16 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty, pofukovat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Jak vypadá předpověď na pátek a na víkend?
2: Tak pátek bude v noci většinou oblačno, ale k ránu začne oblačnost ubývat a přes den potom čekáme spíše polojasno až jasno. V ranních hodinách se mohou vyskytovat lokální údolní mlhy. Večer a v noci začne potom od západu přibývat vysoká oblačnost. Ranní teploty 6 až 3, v údolích kolem 2 stupňů a přízemní mrazíky, odpolední teploty mezi 15 a 18 stupní a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Ten víkend vypadá jak?
2: Víkend ten bude ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy, opět ranní mlhy nebo nízká oblačnost v údolích. V průběhu dne bude přibývat oblačnost a k večeru a v noci se lokálně mohou objevit přeháníky nebo slabý déšť. No a v neděli to bude opačně, zpočátku více oblačnosti, možnost lokálního deště, ale postupně polojasná obloha. Teploty ráno v sobotu 6 až 2 stupně, v neděli 9 až 5 a odpolední teploty v sobotu kolem 15 stupňů, v neděli o něco chladněji 11 až 15.
1: To říká meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za předpověď a loučíme se, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: 8:47, hezký den vám přeje Robin Šalamon. Po 9. hodině tady bude Joža Kolář. Já opět zítra ráno v 5.
0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
0: Stopy, fakta, tajemství.
3: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramon Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fédo, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu, jo. Hledal jsem všude, fakt všude, jo. Prohledal jsem dům, sklep, zahradu, garáž, ale žádnou, fakt žádnou chuť do práce jsem nenašel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vzdej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. V Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Jsme na poli, to je daleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
3: Bramborový kombajn nám jede. Praší se od něj, takže je vidět, že je sucho.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Neplatně v komunálních volbách hlasovala 2% lidí, někteří protestně. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. Německo zavádí plošně zákaz alkoholu na vlakových nádražích, chce tím omezit násilné konflikty. Dnešní den bude převážně zatažený bez srážek, teplotní maxima 16 stupňů. Na řadě je krátký přehled aktuálních zpráv, přináší vám ho Tomáš Kolátor. Více než 2% lidí v posledních volbách volila neplatně. Jde o špatně vyplněné nebo zcela nevyplněné lístky a odevzdané prázdné obálky. Celkem 50 obcí na Vysočině mělo neplatnost hlasů dokonce vyšší než 10%. Až na jednu výjimku šlo o sídla, kde politici postavili jen jednu kandidátní listinu, nebo tam bylo přesně tolik uchazečů, kolik mandátů měli obsadit. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka to často mohla být forma vyjádření opozičního názoru.
5: To, že tam člověk hodí vědomě neplatný hlas, tak může být vlastně jediná možnost, jak vyjádřit nesouhlas, kromě toho nejít k volbám, ale když člověk nepůjde k volbám, tak se to nějak neprojeví. Tohle to

0: tak abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
1: Na zhruba 6000 vlakových nádražích v Německu začíná platit zákaz alkoholu. Opatření, které doteď testovala jen některá města, se nově rozšiřuje na území celého státu. Podle německých drah to zajistí na nádražích větší pořádek a hlavně bezpečnost.
2: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
3: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vyhráli ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3. Přitom ještě v 80. minutě prohrávali 1-3. O otočku se postarali SP Endrick a Rüdiger. Obhájce triumfu Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Manchesteru City 4-2 a je první v tabulce. Liverpool slaví po výhře na stadionu Lasku 6-3. Aston Villa deklasovala Fenerbahce Istanbul 6-0. Real Betis porazil Porto 3-2. Bude Glimt vyhrálo nad Dortmundem 1-0. Slovan Bratislava prohrál se Stuttgartem 0-3. Šachtar Doněck zvítězil nad AEK Atény 3-1. A Como podlehlo na trávníku soupeře Feyenoordu 2-3.
4: Počasí.
1: Jihlava 0, Vatín 1 stupeň, Dukovany a Telč 6. Takové jsou aktuální teploty na Vysočině. Během dopoledne se rozpustí zbytky mlh. Přes den pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost, místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 se před Jihlavou ve směru na Brno tvoří kolony. Pokračuje jeden z řidičů.
5: A na kilometru 108 se brzdí do stojící kolony v obou pruzích. Před obentíko na Pávově.
1: Kolona narůstá rychlým tempem, tak tam buďte opatrní.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 9. hodině vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne. Za chvíli se přihlásí Dáša Kubíková se svojí dobrotou a základem té dnešní budou vařené kroupy. Tak si počkejte na recept od jedné z našich posluchaček.
4: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
6: No a samozřejmě ani muzika nemůže chybět v našem vysílání. Písničky, které nestárnou, a z jednou z nich teď Iveta Bartošová, Útoč láskou, tak se jmenuje.

0: romantiky k dnešnímu dopolední. Brian Adams na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dochází vám typy k vaření? Někdy stačí jen projít spíš a ledničku a zkombinovat ty nejobyčejnější suroviny, které má doma skoro každý. Dnes to bude krupeto z krup, mrkve a cibule.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Kroupy jako základ jídla známe z vánočního černého Kuby, ze zabíjačkových specialit anebo z kroupového risota. Právě poslední zmíněné jídlo se dá vařit a kořenit na mnoho způsobů. Víme také, že někdy stačí k těm nejlepším receptům opravdu jen pár ingrediencí. Na krupeto, které ráda vaří paní Michaela Slámová a o svůj recept se s námi podělila, budeme potřebovat jen kroupy, cibuli, máslo a bylinky. Kroupy se sice vaří delší dobu, ale za to, když už si jich uvaříme plný hrnec, můžeme si ty zbylé zamrazit a příště to budeme mít bez práce. Kuchaři také doporučují si kroupy před vařením namočit, protože jsou pak lépe stravitelné. Kroupy mohou být z pšenice, ječmenu, ovsa nebo dokonce pohanky, stačí si jen vybrat. Všechny druhy obsahují vlákninu, vitamíny a minerály a je v nich také nezanedbatelný obsah bílkovin. To je spousta důvodů pustit se do jednoduchého receptu na krupeto. Kroupy uvaříme a než jsou hotové, osmahneme si na másle cibuli. Když je zlatavá, přihodíme nakrájenou mrkev. Když změkne, stačí jen promíchat s kroupami a přidat nakrájené bylinky. Je hotovo. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, 9 hodin 19 minut, je aktuální čas ve čtvrtečním dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Zajímavá malířská a sochařská díla teď vystavuje mladá třebíčská rodačka Aneta Šic v galerii Tympanon v Třebíči. Více podrobností nám za pár minut předá náš regionální stopař a také samotná autorka.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: No, Pokáč nás vzal do lesa, naše vysílání. Teď vás všechny zve, ale zase pro změnu do města.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na výstavu Paralely teď můžete vyrazit do třebíčské galerie Tympanon. Své malby a sochy tam vystavuje umělkyně a třebíčská rodačka Aneta Šic. Ta se snaží ve svých plastikách zachytit rozdílné psychické stavy a nálady. Kromě toho také v neděli 18. října povede v muzeu sochařský workshop, na který můžete dorazit i vy. Teď už ale předávám slovo regionálnímu stopaři Adéle Zachové a také paní Anetě Šic. Dámy, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, vedle mě už stojí absolventka Střední umělecké školy grafické v Jihlavě a také sochařství na Fakultě umění Ostravské univerzity Aneta Šic, která se momentálně věnuje vlastní umělecké tvorbě, což je sochařství, malba, ilustrace a také působí jako pedagožka. Ve výstavě Paralely a obecně ve své tvorbě se zaměřuje na ženy, ženské tělo a s tím spojené emoce. No a kdo jiný by měl o svém umění hovořit než samotná autorka Aneta Šic? A já poprosím, aby nám kromě informací o výstavě řekla také další podrobnosti o nedělním sochařském workshopu, který sama povede. Já vás vítám v našem vysílání. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Zdravím posluchače. Ráda bych vám řekla něco o výstavě, která momentálně probíhá v galerii Tympanon. Výstava nese název Paralely. Název nese i jedna právě ze vystavovaných keramických soch. Je to vlastně zobrazení dvou lidí, možná partnerů, kteří žijí vlastně souběžně vedle sebe, zároveň se ale nikdy úplně neprotnou. Ovlivňují se a za každou akcí vlastně následuje reakce. A je to vlastně zobrazení právě této paralely, kdy vlastně žijí vedle sebe, ale ne úplně zároveň. Žena, na kterou se také ve výstavě zaměřuji, je vlastně pro mě symbol života, křehkosti, ženské tělo je krásné a je to něco, co dobře znám, proto se právě na ženu často zaměřuji. Ráda také pracuji se stavebním materiálem, což je na výstavě vidět. Pracuji s porobetonem, který je pro mě vlastně velmi snadno zpracovatelný. A právě s porobetonem budeme pracovat na nedělním workshopu, který začíná v 9.30. Pokud by někdo z vás se chtěl účastnit workshopu a právě zkusit si práci s porobetonem, tak na odpoledním workshopu, který začíná ve 14 hodin a koná se v sedlárně na zámku v Třebíči, je ještě pár volných míst, takže pokud by vás práce právě s tímto netradičním materiálem zajímala, tak se můžete ještě přihlásit. Děkuji.
2: Já vám taky moc děkuji a jenom připomínám, že na výstavu Paralely se můžete přijít podívat až do 25. října a sochařský workshop se uskuteční už tuto neděli 18. října.
0: O výstavě Paralely a sochařském workshopu v Muzeu Vysočiny Třebíč jsme si povídali s regionálním stopařem Adélou Zachovou a také paní Anetou Šic. Díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Želva, kapela Olympic Petr Janda, za chvíli z muziky Žalmana Spol nebo Freddie Mercury, teď se ale pojďme podívat do historie. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina přichází Miroslav Marek, pořad Bejvávalo a informace o tom, kdože to byl svatý Havel.
1: Bejvávalo.
2: Havla den, když v suchu chodí, ještě teplých dnů k nám vodí. Říkávalo se za starých časů o zítřejším svátku svatého Havla. Mimochodem, kdože to byl, ten svatý Havel? Irský kněz, který žil později jako poustevník a zřídil řeholní osadu, z níž povstal svatohavelský klášter. Ale vraťme se dnes spíše k českým lidovým pranostikám spojeným s tímto jménem a zítřejším datem. Ony totiž napovídají, jak by u nás mohlo být. Je to takové věštění do budoucna, ale podle našich předků prý prověřené. Takže déšť na Havla, déšť pak i na Vánoce. Nebo od Gála, čili od Havla, nastává doba nestálá. Čili, jak praví jiné starodávné lidové rčení, svatý Havel 9 časů za den. Ovšem, na svatého Havla sucholi, bude i budoucí rok suchý, což nebyla dobrá zpráva pro hospodáře, ale suché počasí v zítřejší den je dobrou zprávou pro nás, kteří nemáme rádi podzimní, sychravé, podmračené počasí, neboť, jak praví již zmíněná úvodní pranostika, znamená to, že ještě pár dní bude hezky. A co na poli? Svatý Havel pro poslední brambor zajel. Zítra už by podle zkušenosti našich předků tedy měly být všechny brambory ve sklepě. No a zítra o posvícení.
1: Bejvávalo.

0: Minuta pro zdraví má své pravidelné místo v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvíli se dozvíte, co je dráždí výtračník.
1: Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v kulturním domě Ostrov a v krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: pro zdraví.
1: Co to je dráždivý tračník?
2: Je to podobné jako žaludeční nevróza, jenom na jiném místě. Člověk je ve stresu nebo má dlouhodobé psychické potíže a kromě toho, že se cítí psychicky špatně, se to projeví také někde na těle. Říká se tomu psychosomatika. U dráždivého tračníku se jedná o to, že člověk mívá nucení na stolici a často opakované průjmy provázené bolesti břicha nebo plynatosti. Je to každopádně nepříjemné, lidé se o tom stydí mluvit. Přitom je to v nejhorších případech může uvěznit doma, protože se bojí, že kdyby vyšli ven, že by to nestihli na záchod.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli trochu změníme téma v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Pokud špatně utáhnete přírubu u čerpadla domácí vodárny, maximálně si vytopíte sklep. Pokud se něco takového stane v jaderné elektrárně, můžou být následky fatální. I proto v Třebíči vzniklo nové tréninkové a servisní centrum, kde se školí montéři, kteří mají takovou práci na starosti. My vás tam vezmeme za chvíli. Teď čas a prostor pro další muziku. Tohle je Eva Farná.

0: Hezké dopoledne vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 53 minut. Nové servisní a tréninkové centrum pro montéry čerpadel do jaderných elektráren nově funguje v Třebíči. Už teď tam servisují čerpadla pro nejen naše, ale také slovenské, maďarské, bulharské nebo arménské elektrárny. Teď se připravují i na nové bloky v Dukovanech.
1: Tohle je obrábící stroj páté generace, která byla určená pro jadernou elektrárnu Dukovany pro obrábení těsnicích ploch hlavního cirkulačního čerpadla.
2: V novém servisním a tréninkovém centru v Třebíči, kde se servisují a opravují čerpadla určená pro obě naše jaderné elektrárny, jsme teď s...
3: Michal Dobeš-Sigla.
1: Já jsem montér.
2: Tady to vlastně pracuje jako trenažer.
1: Toto je určený pro trénink nových pracovníků a samozřejmě vyzkoušení, že stroj je stále funkční a že dělá to, co má.
2: Vedle nás tu stojí Břetislav Klíma, ředitel divize Energo společnosti Sigma Group. Servisní chápu, proč tréninkové centrum?
4: Tréninkové proto, aby byla zajištěna 100% kvalita naší práce. To znamená, pracovníci musí být nacvičení, vyškolení, jednak vyškolení z hlediska dodržování legislativy, která je předepsaná hlavně pro jaderné elektrárny, aby měli certifikáty, aby měli osvědčení. Proto i to školící pracoviště, kde se trénují ty nejdůležitější činnosti, na kterých můžeme způsobit nějakou poruchu.
2: My jsme tady teď viděli ten trenažér toho obráběcího zařízení. Co tady máme dál?
4: Tady můžeme přistoupit, kde jsou, řekl bych, dva nejdůležitější trenažéry, kde se trénuje správná montáž přírubových spojů na čerpadle, což je, řekl bych, ta nejdůležitější činnost v rámci montáže.
2: Protože, tam nic nesmí utíkat.
4: Protože zajištění hlavně na jaderné elektrárně, každá netěsnost je neštěstí.
2: Trochu se nabízí otázka, jestli ta modernizace a rozšíření tohoto centra trošku nesouvisí s dostavbou dalších bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Na to mi asi nejlíp odpoví předseda představenstva společnosti Sigma Group Josef Perlík.
5: Je to i s vyhlídkou potenciálních zakázek pro nový blok v Dukovanech a je to i s vyhlídkou na potenciální zakázky týkající se malých modulárních reaktorů.
2: Vybudování nového tréninkového a servisního centra trvalo zhruba 2 roky. Z Třebíče Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Starostou Moravských Budějovic bude znovu Martin Ferdan. Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. Hokejisté Jihlavy rozdrtili Přerov 9-0, Třebíč vyhrála v prodloužení s Kolínem. Dnešní den bude převážně zatažený bez srážek, teplotní maxima 16 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Moravské Budějovice povede i v nadcházejících 4 letech bezpartijní Martin Ferdan, který byl dosavadním starostou a lídrem kandidátky Budějováci. Místostarostenský post pak obhájil Jan Švaříček z kandidátky za lepší Budějovice. Dohodu oba oznámili na sociálních sítích.
2: Zároveň oznámili i dohodu na složení rady. Místa v ní se rozdělí poměrem 4-3. Uskupení Budějováci vyhrálo volby ve městě a v novém zastupitelstvu má 9 mandátů z 21. Kandidátka s názvem Za lepší Budějovice pak skončila druhá a má 6 křesel. Teď zástupci obou subjektů připravují koaliční smlouvu a programové prohlášení. František Jirků, Český rozhlas.
0: Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů nyní spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
3: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba 1/2 by přejít měla.
0: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové

0: útočila dál. Sport. Hokejisté Třebíče ve 13. kole Maxa ligy v domácí KHNP aréně porazili v prodloužení Kolín 3-2. Dvě třebíčské branky zaznamenal Psota, výhru vystřelil Rob. Jihlavská Dukla pak na domácím ledě deklasovala Přerov 9-0. Všech 9 branek Zubři inkasovali v úvodních dvou třetinách a dopustili 51 střel soupeře na branku. Přerov přitom vystřelil jen 25 ran a nevyužil 3 možnosti přesilových her. Po utkání byl velmi kritický asistent trenér David Kudělka.
1: Nejhorší utkání, jaký jsme mohli odehrát, nebudu to svádět na zranění, nebudu to svádět na špatnou taktiku, ale vyloženě na nás jako realizační tým nebo trenéra, že nedokázal dostatečně namotivovat a dostatečně nahecovat ty hráče k tomu, aby chtěli, žrali, bojovali, snažili se.
0: A hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhráli na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval také Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistili postup i Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem. Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Počasí. V Havlíčkově Brodě jsou 3 stupně, v Náměšti nad Oslavou a Telči 7. Během dopoledne se rozpustí zbytky mlh, přes den pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy polojasno, na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor u obrataně na Pelřimovsku. Provoz tam řídí semafor Kyvadlově, pokračuje náš zpravodaj.
3: Dávejte pozor za obcí Obrataň. Těsně před tím železničním přejezdem silničáři opravují vozovku a provoz tady je řízený Kyvadlově, tak ať si řidiči dají bacha a počítají s tím. Občas do toho hodí vidle ještě projíždějící vlak, který nás nabourá vlastně tu zelenou pro auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tak, u Obrataně si dávajte pozor na vlak, který hází vedle, samozřejmě obrazně řečeno. Každopádně vám krátce po 10. hodině přeji příjemné a pohodové dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jaké drahé kameny můžeme najít na českých polích? Dřív než vezmete krompáč a motičku a vyrazíte na pole, tak si poslechněte dnešní příběh z Vysočiny za pár minut.
2: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
4: A také s příjemnou a pohodovou muzikou i po 10. hrajeme písničky, které nestárnou. Tohle je Petr Novák. Já budu chodit po špičkách.

0: Já radši po špičkách nechodím, stojím u mikrofonu, abyste dobře slyšeli můj hlas. Také si vozíte z každé dovolené pěkný kamínek a věříte, že v sobě mají kameny nějakou sílu či energii. Pro Jaroslava Jana Marečka jsou drahokamy a polodrahokamy celoživotním koníčkem, ale nepohrdne ani kamínkem obyčejným. Nejen, že pozná spoustu druhů, ale umí je i upracovávat.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: V Jemramově na náměstí je malý obchůdek a v něm má Jaroslav Jan Mareček své království kamene a dřeva. Pojďme si povídat o těch kamenech. Jsou to drahé kameny všechno?
3: Něco jsou drahý kameny, něco jsou polodrahokamy, něco jsou jenom klasický kameny, který můžete najít třeba na poli.
2: Mně se jednou povedlo při rýžování narazit na malilinkaté granátky.
3: Granát, až bych tam doplnil Vltavín, to jsou nejdražší kameny z České republiky, je to takový naše národní dědictví a fajnovej granát je určitě drahý. Kam.
2: Pojďme otevřít ten váš kufřík. Co tam máte za poklady? V takových krabičkách mají rybáři, policajty, háčky a olůvka.
3: Já je mám na kameny. Když vezmu zrovna tadyhle ty malý...
2: Modré, zelené, žluté, tady ten tmavozelený krásný kámen.
3: Tak to
2: kámen.
3: Jsou apatity.
2: Jak člověk přijde k takovému apatitu?
3: Já je nakupuju z ciziny. Tady ty apatity jsou z Madagaskaru a sám si je řežu, sám si je brousím, sám si je tromluju. Kameny mě bavily od nějakých 15-16 roků. Můj otec kdysi dělal s bagrem, dělal meliorace a já když jsem tam chodil na brigádu, tak jsem viděl první záhnědy, viděl jsem první citríny a postupně jsem kamenům propadl.
2: Já nahlédnu zase do té vaší rybářské krabičky.
3: Tadyhle to je kámen z Indie, je to achát mechový. Když se na něj podíváte, tak tam vidíte takový šedý kousky a zelený kousky.
2: Hodně tmavý je.
3: Přesně tak,
2: tmavě ale kdybychom měli
3: nějaký,
2: a modrý.
3: Kdyby jsme měli nějaký světilko, tak ho prosvítíme a on má v sobě zelený kousky, které připomínají mech, proto název achát mechový.
2: Co s takovým kamenem teď můžete udělat?
3: Můžeme ho provrtat, můžeme ho natromlovat. Tvrdostí to je sedmička, takže je stejně tvrdé jako křemen. Tromlování je proces, kdy ty kameny se ohlazují, omývají.
2: Máte hrubý drahokam, chcete ho řezat. Bojíte se?
3: No, vždycky musíte s tím kamenem spolupracovat. Je to něco podobného jako u dřeva. Nikdy nepojete proti letům, aby se vám to neštípalo.
2: Má kamen léta?
3: To úplně jakoby ne. Jsou tam třeba vidět praskliny, je tam vidět žilkování, je tam vidět ta mateční hornina, jsou tam vidět vrostlice, takže ho hezky omít, voda nám vždycky vytáhne barvu, nějaké čase na to podívat, mít nějakou představu, co by se z toho dělalo. A potom základní věc, když si vezmeme, že apatit, ta tvrdost, dejme tomu, že je těch 4,5, 5,5, musíme pracovat s nástroji, který je třeba 6, ideálně 7, takže křemen. A nebo třeba ten korund.
2: Takže opracováváte měkčí kámen tvrdším.
3: Tady to je třeba záhněda z Vysočiny. Je to krystal, který jsem našel já osobně.
2: A to můžu jít po poli třeba po orbě a najít.
3: Můžete jít po poli po orbě a můžete najít, když budete mít štěstí. Ideálně jít po nějakým deštičku a koukat se okolo. Ale vlastně i obyčejný kámen z pole, když ho vyleštíte, tak má něco do sebe.
2: Teď půjdu trošku na jinou stránku té mineralogie. Ezoterika, že každý ten kámen je napojený na nějaké to znamení a má nějaké vlastnosti. Máte i náhrdelník, to vypadá jako jantár, takže věříte.
3: Tím, že vy jantár nosíte na sobě, jak je to ta druhohorní pryskyřice, tak se vám uvolňují jantarový silice. Takže o jantaru se říká, že dobře působí na váš imunitní systém. A já jsem s tím velice spokojen.
2: Věř a víra tvá.
3: Zdraví.
2: Z Jemramova Iréna Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V hlavě se dnes zřejmě dočkáme nové koalice, která v nadcházejících 4 letech povede tamní magistrát. Více řekneme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.

0: Kapela Kryštof, Jaromír Nohavica, Křídla Zmídla, dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. 5 dní vyjednávají zástupci politických stran a uskupení o nových koalicích na radnicích v okresních městech. Situaci pro vás pravidelně sledujeme. Jak se jednání posunula, sleduje redaktor František Jirku. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: V Jihlavě mají vyjednávači za sebou první kolo schůzek. Jaké výsledky přineslo?
1: V Jihlavě zatím koalice není, ale velmi pravděpodobně se jí dočkáme už dnes. Výsledky jednání prvního kola probíraly jednotlivé strany ve svých místních organizacích. Poslední byly včera večer lidovci, kteří jsou společně s ODS a TOP 09 součástí vítězného týmu pro Jihlavu. Ten má v novém zastupitelstvu 16 křesel a k většině mu chybí 3. Mezi koaličními partnery se vybírá ze 3 možností. První je koalice s ANO, proti které se ale staví část členů vítězných stran. Druhou pak spojení se STANem a Piráty. S posledně jmenovanými se ale nemohou shodnout na otázce dostupného bydlení. Třetí variantou je pak koalice jen se STANem. Jeho lídr Petr Kabátek už veřejně uvedl, že na zásadní programový rozpor během jednání nenarazili. Pokud by skutečně v Jihlavě vznikla koalice týmu pro Jihlavu a starostů, měla by v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. K tomu, jaká koalice skutečně v nadcházejících 4 letech město povede, se dnes odpoledne vyjádří na tiskové konferenci nynější primátor a lídr ODS Petr Ryška.
0: Zatímco v Jihlavě ještě pevná dohoda není, v Třebíči už vítěz voleb našel koaliční partnery. Znamená to, že už má taky většinu?
1: Ještě ne. V Třebíči zvítězilo uskupení Pro Třebíč současného starosty Pavla Pacela. Na povolební spolupráci se včera večer dohodlo s hnutím ANO a uskupením Živé město. Na většinu v 27 členem zastupitelstvu to ale nestačí. Stále ještě potřebují partnera, který by jim přinesl alespoň jeden hlas. Dohoda počítá s tím, že ve funkci starosty bude pokračovat Pavel Pacel. Ten by chtěl mít hotovou koalici do konce příštího týdne. Zastupitelé by se pak na ustavujícím jednání sešli 5. listopadu.
0: A jak zatím vypadá vyjednávání o koalici v Havlíčkově Brodě?
1: Vítězná strana, tedy ODS, vyjednává podle jejího lídra a současného starosty Zbyňka Stejskala zatím se všemi. První schůzky už mají za sebou, teď si v podstatě všichni nechávají čas na rozmyšlenou a dohodu uvnitř všech stran a uskupení. Finálně si pak řeknou zřejmě v neděli. Pokud vše půjde rychle, mohli bychom tedy znát koalici v Havlíčkově Brodě na začátku příštího týdne. Samozřejmě ne všechna uskupení jsou ochotná spolupracovat se všemi. Například lídr TOP 09 Libor Honzárek zmínil, že nechce jít do koalice s SPD a Trikolorou. Nejdůležitější bude podle nově zvolených zastupitelů shoda v programových bodech.
0: A co zbylá okresní města?
1: V Pelhřimově je víceméně jasno, už od voleb pokračovat má stávající koalice ve složení ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Lídr nejsilnější ODS a stávající starosta Ladislav Smet ale jednání odsunul až na příští týden, protože ho zítra a v sobotu čeká druhé kolo souboje o křeslo senátora. Ve Žďáře nad Sázavou zatím jasno není a jednání se podle lídra vítězného uskupení Žďár Živé město Martina Mrkose protáhnou také nejméně do příštího týdne.
0: Říká František Jirku, se kterým jsme probrali tvorbu koalic na radnicích okresních měst po komunálních volbách. Díky za informace a pěkný den.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
1: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
2: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
1: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
3: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
1: Vy sám používáte umělou inteligenci?
3: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
2: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
1: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
4: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
1: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
2: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
1: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No a zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím. Teď v 10.37 další muzika. Vyznaně a Marika Gumbitová.

0: Zestávky v Národním divadle až mezi nejlepší orchestry světa. Taková je historie České filharmonie, která dnes slaví 125 let od svého prvního samostatného koncertu. Jak se z volnočasového spolku z roku 1894 stál světový hudební fenomén, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomaleji, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina,

leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Pravda. Nezaměnitelný zvuk vyprodané světové sály a součást národní kultury. To je dnes Česká filharmonie. Málo kdo však tuší, že u jejího vzniku stál charitativní spolek hudebníků, kteří výtěžkem z koncertů podporovali přestárlé kolegy, vdovy a sirotky. Na úplně prvním koncertě v roce 1896 stál v pražském Rudolfínu před tělesem samotný Antonín Dvořák a oddirigoval novosvětskou symfonii. Tehdy šlo ale o pořád jen o spolek hráčů z Národního divadla. Nezávislé hudební těleso vzniklo až o několik let později. Paradoxně v důsledku vyhroceného sporu a stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal se stavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéfdirigenta Ludvíka Čelanského. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéfdirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v povznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Během druhé světové války pak musela hrát třeba i k narozeninám Adolfa Hitlera. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou. Bylo mi docela jasné, co musím dělat a jak musím dirigovat. Přišel jsem na koncert. Členové orchestru možná čekali, že začnu nějak v hněvu. Přišel jsem však naopak radostný a přátelský. Pojďte děti, pojďte, hrajme, dělejme dobrou hudbu. A najednou se vše podařilo.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

Za 2,5 minuty už tady bude 11. hodina. I dnes pro vás chystáme zajímavý rozhovor. Tentokrát to bude moje povídání v reprízovém vydání s Lidií Kolaříkovou, což je sympatická dáma, která spolu vlastní jednu velikánskou vídeňskou restauraci. Rodina Kolaříků je ve Vídni už více než 100 let, pochází z Vysočiny. No a jejich vyhlášenou specialitou jsou křupavá vepřová kolena a české pivo. O tom všem si budeme povídat po 11. hodině hned po zprávách s Tomášem Kulátorem. Do 11. YouTube, with or without you.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Novém Třebíckém centru servisují čerpadla pro jaderné elektrárny. Hasiči na začátku topné sezóny připomínají čištění komínů i opatrnost při manipulaci se žhavým popelem. Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. Dnešní den bude převážně zatažený bez srážek, teplotní maxima 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobré dopoledne. Tréninkové a servisní centrum čerpadel pro jaderné elektrárny nově funguje v Třebíči. Opravují se tam mimo jiné čerpadla pro obě české jaderné elektrárny. Součástí jsou také školící pracoviště s trenažery, vysvětlil ředitel divize Energo společnosti Sigma Group Břetislav Klíma.
2: Pracovníci musí být na cvičení, vyškolení, jednak vyškolení z hlediska dodržování legislativy, která je předepsaná hlavně pro jaderné elektrárny, aby měli certifikáty, aby měli osvědčení a potom, aby neustále trénovali tu svou zručnost. Takže proto ty nácviky.
0: Se začátkem nové topné sezóny varují hasiči před rizikem požárů. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu, anebo třeba kvůli neopatrnému zacházení se žhavým popelem. Podle mluvčího Jihomoravského sboru hasičů Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
3: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
0: Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů. Místy se ale může tvořit mlha. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala

0: City 4-2 a je první v tabulce. Liverpool slaví po výhře na stadionu Lasku 6-3. Aston Villa deklasovala Fenerbahce Istanbul 6-0. Real Betis porazil Porto 3-2. Bude Glimt vyhrálo nad Dortmundem 1-0. Slovan Bratislava prohrál se Stuttgartem 0-3. Šachtar Doněck zvítězil nad AEK Atény 3-1. A Como podlehlo na trávníku soupeře Feyenoordu 2-3.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je 8 stupňů, v Libici nad Doubravou nebo Novém Rychnově 7. Během dopoledne se rozpustí zbytky mlh. Přes den pak bude převažovat částečně průsvitná oblačnost. Místy polojasno. Na teploměru se objeví 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor na silnici číslo 19 mezi Pelhřimovem a Táborem u Obrataně. Před železničním přejezdem silničáři opravují vozovku a provoz je tam řízen semafory. Dávejte ale pozor na projíždějící vlaky. Tvoří se tam také krátké kolony, pokračuje jeden z řidičů.
2: Akorát, kdo jede od Tábora, respektive Cínova, tak mu kolona začíná za takovou terénní nerovností, takže ať zpomalí, když vidí cedule, je tam omezení rychlosti, tak ať zpomalujou, aby nevletěli do kolony stojících vozidel před semaforem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krátce po 11. hodině vám přeji příjemné a pohodové čtvrteční dopoledne. Host dnešního dopoledne, tak to bude hlavně o jídle. Schweizerhaus je největší a nejznámější vídeňská restaurace. V Prátru je otevřena od jara do podzimu. S její spolumajitelkou Lidií Kolaříkovou, která pochází z Vysočiny, si budu povídat nejen o tamní vyhlášené dobrotě křupavém vepřovém kolenu. Co myslíte? Dozvíme se recept. Mimochodem poslouchat budeme reprízu rozhovoru. Vznikl zhruba před rokem.
1: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.
3: A ani muzika nebude chybět. Václav Neckář a písnička Lásky.

0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dnešní povídání s hostem Českého rozhlasu Vysočina natáčím v Prátru ve Vídni, kde je mým hostem paní Lídie Kolaříková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Začneme od lesa. My sedíme ve vaší restauraci, asi v největší restauraci ve Vídni, možná v Rakousku, k tomu se všemu dostaneme, ale vy pocházíte z kraje, pro který vysíláme, vy pocházíte z Vysočiny, tak nám něco řekněte, odkud jste a jak se vlastně vaše rodina, rodina Kolaříková, dostala do Vídně?
2: Tak můj dědeček Jan Kolařík pochází z Jihlávky a můj tatínek se narodil ve Vídni. Kolaříkovi byli tam v tom kraji jako Jihlávka počátky, já to znám podle jména, co můj tatínek vždycky vyprávěl, že tam je taky ty lázně svatá Kateřina a Telč a Dačice, to už jsem všechno viděla. Jo, a oni v roce, tak můj dědeček, v roce 1895, myslím, přišel do Vídně. A moje babička, ta byla v Čejtice, blízko Písku, ta přišla taky do Vídně a oni se tady seznámili v Prátru při tanci. Protože tady byly dříve hodně hospod v Prátru, to byly maďarské a jak bylo podle monarchie, tak byly tady Češi a různé. A tady se hodně tancovalo a hodně restaurací a hudba byla vždycky. No a tady v české hudbě se taky poznali. To byl Schweizerhaus, tady hrál už vejvoda. A, no sama vždycky, každou neděli tady byla hudba dechová a můj tatínek se narodil pak ve Vídni. A byl mladý chlap a šel tady vždycky na pivo do Schweizerhausu. Tady bylo plzeňské pivo se čepovalo. Jemu bylo 19 let a můj dědeček říkal, víš, nechceš to zkusit, ten nejprve zemřel ten majitel před ním, to byl pan Gabriel z Prahy. Zkus to, jak nechceš být tady jako v restauraci. A oni ho dělali pak jako dospělýho, 21, bylo tehda, tak ale on z 19 let tady převzal Schweizerhaus. On tady byl nejdelší dobu jako hostinský, ještě víc jako ten císař pan Josef František.
1: Ano, císař pan Josef vládl od roku 1848 do roku 1916, tuším, zemřel, nebo?
2: Jo.
1: Vy jste vládli v této restauraci ještě déle.
2: Jo, můj tatínek tady vládl 72 roku, tady byl. Mm-hmm. Takže do toho jako tak dlouho tady, ještě díl, jak pan císař. Jo, a bylo teda ta doba, že tady jo, a oni pak byli, vzpomínám, co jde dál, budějovické pivo. Tak přišlo k tomu, že hledali jiný pivo, aby to nebylo tak hořké. Tak oni jeli přes Prahu a pak jeli přes Budějovice s tatínkem a s dědečkem. A oni se tam dali pivo. A to jim tak chutnalo, že každý pil takových 11 piv. Tak každý to platil zvlášť na chodbě u toho číšníka, protože to nechtěli prozradit, kolik každý pil. Příští den oni tam přespali a řekli, nemáme bolení hlavy a nic, to bylo tak dobré pivo, jaké pivo to máte tam. Zase šli za to hospodou, co to máte za pivo? No samozřejmě budějovické. Tak od té doby, to bylo 1926, můj tatínek importoval to české pivo. To už teďka, příští rok tady máme slavení, že 100 let se tady čepuje budějovické pivo od té doby.
1: A já myslím, že jste určitě největší prodejce českého piva v zahraničí.
2: No my jsme, jo, nějaký vyslanec říkal, my jsme nejlepší vyslaneci na to české pivo tady ve Vídni. A to je na české pivo, na budějovické.
1: Říká paní Lidie Kolaříková, se kterou si budeme povídat dál. Teď jsme rozebrali pivo, za chvíli rozebereme jídlo, protože i to je ten důvod, proč sem chodí tolik lidí.

0: Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je Lidie Kolaříková, se kterou si povídáme v její restauraci ve vídeňském Prátru. Už jsme řekli, jak se v roce 1895 pan Kolařík, váš dědeček, ocitl ve Vídni, ale určitě spousta Kolaříků ještě na Vysočině zůstala. Máte nějaké příbuzné na Vysočině?
1: Ano, my taky navštívíme, je to tam velká hota, jak tam jsou ty dva kostele, a pak v Dačice, tak máme Kolaříkovi, jsou tam ještě.
0: Mm-hmm. Nicméně my sedíme v restauraci a k restauraci patří pivo, o tom jsme si povídali, ale také jídlo. Vy tady vaříte hlavně česká jídla, je to tak?
1: Máme české jídla, tak jak to bylo po monarchii, tak to ještě tradičně tady se vaří česká rakouská kuchyně a máme taky těch kuchařů z Čech, tak oni to nejlepší vaří, svíčková, nebo co máme všecko, jako tady uděláme ty placky, ty bramboráky, jak tomu říkáte. A naše hlavní naplní číslo je naše koleno, naše vepřové koleno. Tak to můj tatínek jako učený řezník mu napadlo, co s tím dělat, co se prodlužuje ta šunka s tím malým kouskem, jak je to koleno. Tak ono se to takhle veme a ono se to grilluje, nebo ono se to peče, tak dneska je to tak. A je hodně práce s tím, jo, protože my to vaříme a je to takový, je takový to hodně to koření a všecko, tak to je naše tajemství, ale nejdůležitější, aby si měl na to dobrou kvalitu, na to vepřové maso a taky tu lásku k tomu. Ta láska je nejdůležitější, to se ví, jak ty babičky a všecko, kdo rád vaří, musí mít lásku k tomu jídlu, aby host měl vždycky stejnou jakost.
0: A ten recept na vepřové koleno se u vás třeba za těch 100 let změnil, nebo je pořád stejný?
1: Ten recept je stále stejný. Je tam, jsou žádné přídavky, je tam česnek, je tam sůl, je tam kmín a to koření, ale nedáváme nic umělého k tomu, je to úplně přírodní pečený.
0: Řekněte mi, kolik kolen se tady denně připraví pro hosty?
1: Tak my žádné čísla neříkáme, my jsme na tu jakost jako pyšní a tak nemáme čísla. Máme čísla, to neříkáme.
0: Rozumím, ale určitě je to pěkných pár prasátek. A kolik třeba kuchařů tady aktuálně máte z Čech? Víte, máte přehled, kolik lidí tady pracuje z Čech v tuto chvíli, nebo z Čech i ze Slovenska u vás?
1: Tak máme tady z Čech a ze Slovenska, tady máme, tak v kuchyni jsou takových 35 lidí, sami kuchaři a pomocníci. A ve šanku, jak se tam výčepě, tam jsou, máme taky Slováci a jedno Čecha, tak to, ty mají taky to srdce k tomu.
0: Tomu naprosto rozumím, protože když máte českou kuchyni, české pivo, je potřeba česká obsluha. Konec konců i paní Kolaříková se stará o svoje hosty a o tom si budeme povídat za chvíli.
2: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
3: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie.

0: Posloucháte reprízu rozhovoru z Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dnešním hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je paní Lidie Kolaříková, se kterou si povídám v její restauraci ve Vídni. Už jsme zmínili jídlo, zmínili jsme pivo, že tady máte také velké množství kuchařů, 35 kuchařů včetně pomocníků. Kolik je kapacita vaší restaurace, kolik hostů tady můžete obsloužit?
2: Tak když je pěkné počasí a ono si sedí v zahradě, tak když každý sedí na své židli, tak máme 1400 míst.
1: To je taková jedna slušná větší česká vesnice.
2: Ano, možný, jo.
1: Vy sama se tady vlastně pohybujete mezi hosty, tudíž pracujete. Když jsem dnes za vámi přišel, tak jste usazovala nějakou výpravu. Vaše práce vás evidentně baví, bych řekl.
2: Ano, já jsem se tady jako nahodila, už od dětství tady pracuji a my jsme jako můj bratr a já, a pak už jsou taky ty potomci tady, jako můj syn a jeho syn a dcera, je vždycky tady jeden v obchodě nebo v restauraci, vždycky někdo od rodiny tady pracuje. Tak já jsem, po nejvíce jsem večer, od 17 hodin a takhle až do večera, tak 11 pak zavřeme. A jo, je to od 15. března až do 31. října.
1: Tudíž vaše restaurace nemá otevřeno celoročně, čemuž se nedivím, protože přece jenom je to v prátru, je to venkovní park, částečně se sedí venku, takže v létě si asi dovolenou moc neužijete.
2: To ne, ale 2-3 dny už mám takhle taky mezi tím, ne? Tak to mám noučata taky, tak to užiju, ale hlavně tady, to ano, to je sezona, tak dělám to ráda. Mm-hmm.
1: Ale to mimo sezona je vlastně taky docela dlouhá. Kam ráda jezdíte na dovolenou?
2: Tak já mám naplánováno Český Krumlov.
1: Tak tam se vám bude určitě líbit. A ještě mi řekněte, když se vrátím k tomu počtu, 1400 míst v restauraci. Máte zjištěno, jestli jste největší ve Vídni, v Rakousku, ve světě?
2: Tak v Rakousku jsme největší. To nevím, jaké jsou někdy jako... Oni jsou taky v Mnichově, jsou taky ty restaurace, ale tam je samoobsluha. A my máme tady číšníků, takových 90 číšníků. U nás není samoobsluha. U nás ještě přijdou číšníci, ještě se kontaktuje, ještě se mluví s někým. Je to osobně hodně.
1: A to je určitě dobře, protože přece jenom člověk, když jde do restaurace, má rád ten osobní kontakt, když může prohodit s tím číšníkem pár slov, nedej bože přímo s majitelkou, to je taky určitě úžasné. Já musím říct, že vy máte skvělou postavu. Já osobně, kdybych pracoval nebo vlastnil takovou restauraci, kde se podávají takové dobroty, tak já mám takovou nepříjemnou vlastnost, že jídlo, co mi chutná, můžu jíst každý den a nepřejí se mi to. A ty kolena tady, ty by se na mě ošklivě podepsaly určitě, protože samozřejmě, co si budeme povídat, je to vynikající, je to dobré, ale každý den by se to jíst nemělo. Co máte ráda k jídlu? Máte raději českou nebo rakouskou kuchyni?
2: Je to prostě tak míchaný, ne? Ta česká, rakouská kuchyně, to
1: je
2: hodně podobný, ne? Tak jo, já si hodně pohybuju, tak nepřiberu takhle, jak když někdo vždycky přijde, jenom si dá to pivo a nějaký to kolínko. Ale máme hodně stálých hostů, nemáme, 80% jsou stálé hosty. A proto máme takový jídelní lístek taky na ty menička. Tak oni sem přijdou, protože to kolínko a ty jiný, to všechno jednou si zkoušíš a jíš, ale pak ještě máš ten výběr, když přijdou v poledne, že by něco jiný. Máme polivky různé a taky hlavní jídla, tak se to mění.
1: Říká paní Lidie Kolaříková. No a protože si povídáme v prátru, tak za chvíli se taky podíváme na ty atrakce, které jsou okolo nás. A jsou už některé staré a některé jsou takové, že se točí hlava, jen se na ně podíváte. Podrobnosti za pár minut.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: paní Lidií Kolaříkovou si povídáme ve Vídni v Prátru a protože už jsme probrali restauraci všechny možné i nemožné dobroty české a slovenské a taky pivo, tak bychom se mohli podívat i na atrakce kolem nás, protože když se přijde do Prátru, jde se kolem toho obrovského ruského kola z 19. století, pak jsou tady ale i atrakce, ze kterých mě osobně se dělá špatně, jenom když je vidím, když jsem šel k vám, tak tam byla černá anakonda, Black Anaconda, a přátelé, to je hrozné. Tam lítáte nahoru dolů hlavou všema možnýma směrama. Člověk se točí kolem celé své osy. Máte ráda nějakou atrakci? Vyzkoušela jste některé z těch atrakcí, které máte okolo sebe?
1: Nejradši mám tu atrakci, co je vedle nás. To je taková hodně drahá pro malé děti. A taky ty dospělé tam rádi jedou. Je to už 70 let stará horská dráha. A není to takový, že letíš také hlavou dolů, je to hezky, jsou tam trpaslíci a to tam, to mám nejradši a to si může tak jako dospělý jet. Pak máme tady ten malý vláček, co jede takhle na tu hlavní alej, to je přímo a ty velké věci, jak ta technika, co se teďka všechno vyvíje, to jsem zažil v Prátu jako dítě, jak se to všechno rychle vyvíje, co zase nový, tady se žije s technikou. Dříve jsme tam, když se houpali ty lidi, tak sami si museli přes to kolo točit a takhle. Teďka to všechno takový ještě vyšší a ještě, jo, ještě silnější, ještě více. A my měli adrenalin, že jim to líbí, ale to jsem zůstala stát tady, taky jsem se načít, já to mám načít tady.
0: To s váma souhlasím, protože já, jak jsem říkal, takovéhle věci taky nemusím. Zvyšuje se třeba ten počet návštěvníků tady za ta léta, protože už tady provozujete restauraci pěkných pár let, tak přitahují nové a nové návštěvníky ty atrakce a tím pádem vlastně návštěvníky i do vaší restaurace, nebo ne?
1: My máme ty stále hosti, jsou hlavně taky z Vídně a z Rakouska. Tak to, jestli tam jsou atrakce nebo ne, oni hlavně cílem je Švédsahaus, aby si tady posedli v zahradě. A u nás je to taky hezký, když je takové v městě hodně horko, my máme kaštanové stromy, 30 kusů, tak on si tady hezky sedí, protože dávají taky takovou, jako deštník, jo, takový sluneční. A u nás je taky ta půda, tady máme tam ty malé kamínky, tak si sedí jako na půdě, je to, není tak horko jako v městě, tak to je jako takový ten obývák tady jako doma, tady máš to venku, sedíš venku a přijdou taky ty z kanceláře nebo jo, různé, co si tady rád posedí. U nás je taky tak, aby se seděla dlouho. Nejsme žádný, nechci říct nějaké jméno, ale ty židle jsou tak, aby si dobře seděl, aby u nás ty dobře cítili. Jsou to židle podle našeho návrhu, my jsme to zkoušeli, aby to bylo příjemné, tak to jsou naše židle v zahradě.
0: A máte třeba nějaký zážitek s nějakým netypickým přáním od nějakého hosta?
1: To musím přemýšlet tolik, každý den se tolik děje, já už to píšu na papír, já to musím někde jednou zapsat. To jsou různé věci. Ale to není, to není člověk, teď je to pes. Tady přišel vždycky takový malý jezevčík od souseda. A on ho vždycky hledal, ten, komu to patřil, ten pejsek. A ten přijde vždycky do Švédsahausu a on zůstal vpředu stát a čekal tam u číšníka, jestli mu dá to koleno, jenom tu kost. A když nedostal, tak šel dále, příští mu číšníka čekal. Pak si vzal tu kost a pak šel, já jsem mu pozorovala, on pak šel několik metrů tam k sousedu, tam to položil, pak to zase zvihnul, protože on byl malý pejsek, ne, ten jezevčík, ale ta kost byla veliká. Pak si to nosil tamhle, jak oni byli doma, tam to zahrabal. A v létě byl trochu silnější ten pejsek, ten jezevčík, ale v zimě pak si to vyhrával a pak on tam zase měl svoji, no, svoji kosti. Tak to
0: samozřejmě,
1: to je tak zážitek, ale co s lidma, některé věci nemůžeš povídat, nebo jména taky neříkám, ale ono se hodně, protože tady je život, tady se zpívá, tady se sedí, tady se baví, tady nevidíte v zahradě toto, já miluji, že oni si lidi baví a ne na ten internet nebo nějaký to mobil. Oni si nebo koukají, je to, některý hosti mi říkají, tady jako v televizi, já nepotřebuji televizi, já tady sedím. Pak přijde třeba nějaký ministr najednou, nebo nějaký starosta, nebo nějaký herci, tak ono si vidí a každý nemá, sedí vedle sebe, každý je to stejný a není lepší člověk, nebo že je nějaký vyšší pozici. My jsme tady všichni stejní.
0: Ano. S vepřovým kolenem a českým pivem jsme si všichni rovni. Naším dnešním hostem byla Lidie Kolaříková. Já vám moc krát děkuji za příjemné povídání. Já se musím pochlubit, že jsem paní Lidii přivezl 3 české filmy na DVDčku. Je to Hořímá panenko, Vratné lahve a Lásky jedné plavovlásky. Tak já vám přeju mnoho kulturních uměleckých zážitků s touhle filmovou podívanou a děkuji za skvělé povídání.
1: Děkuji taky za možnost s vámi se popovídat. Děkuji moc krát. Milé pozdravy do Jižních Čech a Vysočina.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
2: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Life of Bass, Life is a Flower. Doufám, že se vám dnešní rozhovor s Lidií Kolaříkovou líbil. A pokud vám něco uteklo, tak záznam vysílání pochopitelně veškerého najdete na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Zítra budeme vysílat dopoledne i odpoledne z Mezinárodního podzimního knižního veletrhu z Havlíčkova Brodu. Tak se můžete za námi přijít podívat. No a pokud vám to nevyjde, tak už od 9 do 12 a pak od 14 do 16 bude přímo na místě náš mobilní stánek a Hela Dvořáková s Dášou Kubíkovou si podělí spoustu zajímavých hostů. Už jako vás děkuji za mnou společnost, přeji vám příjemný a pohodový den a budu se na vás těšit třeba zítra v písničkách pro Vysočinu. Ty dnešní pro vás chystá už za pár minut Jarda Hypochondr.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Hnutí ANO v Jihlavě oznámilo odchod do opozice. Mezi Jihlavou a Batelovem policisté dopadli distributora pervitinu. Tuzemského vína bude kvůli suchu méně než obvykle. Odpoledne bude zamračeno, chvílemi polojasno, teploty do 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, vítá vás u nich Karel Pěška. Hnutí ANO nebude součástí nové koalice v Jihlavě. Lídr, jeho kandidátky ve městě a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka na sociálních sítích oznámil, že hnutí odchází do opozice. ANO skončilo ve volbách v Jihlavě druhé a získalo 10 mandátů. O složení budoucí koalice bude vítěz voleb Tým pro Jihlavu informovat dnes v 16 hodin. Nejvíce neplatných hlasů v uplynulých komunálních volbách na Vysočině měly Vápovice na Jihlavsku. V malé obci u Telče tvořily prázdné obálky a nevyplněné lístky 38% obsahu a hlasovací urny. Ukázaly to údaje Českého statistického úřadu, které zpracoval Český rozhlas Vysočina.
2: Je to nejvíc? No tak asi jsme něčím výjimečný.
3: Antonín Povalač za neplatnými hlasy vidí místní spory.
2: Je tady několik problémů, ale proč je řešit do světa? To bychom si jako občané měli vyřídit sami.
3: A vyřídilo se to těmi prázdnými lístkami, prázdnými
2: obálkami? Nevyřídilo, já myslím, že ne.
3: Další obyvatel, Michal, mluví o nevyplněných lístcích a vidí za nimi nepozornost.
4: Tady je takového starého obyvatelstva, který nečte a který se myslí skárka k volem, kouknu, hodím, tím to zvládl. Nezaškrtli nic.
3: Ve Vápovicích bylo 13 hlasů platných a 8 neplatných. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jihlavští policisté obvinili 28-letého muže z distribuce pervitinu. Speciální jednotka z Dukovan ho zadržela v pondělí v podvečer mezi Jihlavou a Batelovem. Policisté měli podezření, že by muž mohl být pod vlivem návykových látek a nevěděli, jak se zachová. V minulosti byl v souvislosti s drogami odsouzený a je v podmínce. Teď je stíhaný na svobodě a hrozí mu až 10 let vězení. Moravského a českého vína bude letos o třetinu méně, může za to nižší úroda hroznů způsobená extrémním horkem a suchem. Pokles v produkci vinaři očekávají také u mladých a svatomartinských vín. Ta se smějí začít prodávat od 11. listopadu. Jejich cena nejspíš zůstane podobná jako v předchozích letech, odhaduje ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
0: Označení svatomartinské uděluje Vinařský fond na odeslání vzorků ke zhodnocení. Mají vinaři posledních několik dnů. Sport. Jihlavští hokejisté slavili nejvyšší výhru v této prvoligové

0: 3-2 v prodloužení a klesla na 5. místo tabulky. Jihlava je 7.
1: Počasí.
0: V Bystřici nad Pernštejnem nebo Novém Rychnově je teď 10 stupňů, v Moravských Budějovicích 12. Odpoledne očekávejte oblačno, výjimečně může být polojasno. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku opatrně na výjezdu z obce Heřmanov k obci Skřinářov. Havarovalo tam jednoosobní auto. Na místě teď zasahují policisté. Nehodu hlásí také Jihlava, stala se v místní části Lesnov. Probíhá vyprošťování osob, buďte tam velmi opatrní. Na D1 zpomalte na 129. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
3: Zdarec jak palec ze studia Českého rozhlasu Vysočina vás zdraví Jarda Hypochondr. Čeká nás teď hodinka písniček, napřání, vtípku a vašich telefonátů. Jaké telefonní číslo máte vytočit? Spíš vymačkat 22 155 49 99. Pokud chcete poslat SMS-ku, je jiné. 90 011 04 a začnete slovem píseň. Adresa na internetu vysočina.rozhlas.cz. Jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: leží v posteli. Muž dostane strašnou žízeň a protože leží u stěny, opatrně přelézá ženu a chce se jít napít. Ta si myslí, že se chce milovat a potichu říká: počkej, počkej, Milánek ještě nespí. Po 3 minutách muž znovu zkouší přelézt přes ženu, protože žízeň se stupňuje a ona: říkala jsem ti, počkej, počkej, než usne, ne? Muž ještě chvilku čeká a potom se rezolutně zvedne a jde rovnou do kuchyně. Chce se napít minerálky, ale žádnou nenajde a tak vytáhne z ledničky šampaňský. Žena slyší pouchnout špunt a křičí: proboha, co tam děláš? A na to se z dětského pokoje ozve 5letý Milánek a říká: vidíš, 2x si ho odmítla, tak se zastřelil.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A první přání má Jirka z Chaloupek. Ahoj Jardo, prosím tě o píseň Jenom láska od Jana Ledeckého pro moji Teresku k jejímu dnešnímu svátku. Anička, Rozálka a já ti přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a úsměvu na tváři, co tvé oči rozzáří. Také boží požehnání a všichni tři ti posíláme velkou pusu. Děkuji ti za zahrání a zdravím všechny posluchače Vysočiny. Jirka z Chaloupek.

0: takhle cizince podezřelého z vyloupení banky vyslýchají na policejní stanici v přítomnosti tlumočníka. Policajt. Kam jste schoval peníze? Tlumočník. Kam jste schoval peníze? Zloděj. Řeknu. Tlumočník. Neřekne. Policajt. Když neřekneš, zavřem tě. Tlumočník. Když neřekneš, zavřou tě. Zloděj. Neřeknu. Tlumočník. Neřekne. Policajt. Když neřekneš, zastřelím tě. Tlumočník. Když neřekneš, zastřelí tě. Zloděj. Schoval jsem je v kuchyni pod podlahou. Tlumočník. Neřekne.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu už čeká na tlumočníka Liba Jarošová. Ahoj.
3: Ahoj, Jaro. No jak jde o peníze, vej, tak neznám bratra. Hezký, díky za něj. Já bych dneska chtěla popřát Tereskám k dnešnímu svátku. Znám jednu moc hodnou a sympatickou Teresku Koumarovou z Polné, tak bych jí chtěla popřát hlavně hodně štěstíčka, zdravíčka a ať je pořád taková miloučká maminka, jako je. A pak jsem chtěla poděkovat Jarkovi Střeště za vtipy a za hezký písničky, co posílá. František Zdačic, úžasný starý z písničky, který vybírá, to teda obdivuju a děkuju. Chtěla bych pozdravit Jiřinku Dožďáru, která teď je takové rekonvalescenci po operaci v nemocnici, tak Jiřinko, odpoledne zavolám a hodně zdravíčka. Chtěla bych moc poděkovat regionákům, co jsme byli na akci v Třešti a rozškole, že jsi tam nebyl, ty jsi byl někde daleko, široko, veď.
2: Povedlo se, Janíčka, povedlo.
3: Bylo to moc hezký, bylo nás asi myslím 16, 18, bylo to moc hezký, jako vždycky, heleď. No, my jsme taková fakt dobrá parta, moc dobrá parta. Akorát nemohli přijet Janička s Vaškem Cůlkovým, tak je moc pozdravuju a těším se někdy na příště. Jaroušku, vybrala jsem písničku od bratrů Nedvědů, jmenuje se Kohout. Takže všem posílám tuhle písničku, tobě, Jaro, všem do rádia. A mějte pěkné odpoledne a zase se někdy budu těšit, že zavolám a dovolám se. Děkuju a naslyšenou. Ahoj.
2: Taky krásný den, čau.
3: Čauky.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Písničky na vaše přání. V této chvíli na telefonu Milda Vostrý. Nazdar, Milouši, co děláš, jak se máš?
2: Ahoj Jaro a ahoj všichni posluchači Českého rozhlasu Vysočina. Zdravím vás z Jihlavy. Mám se slušně. Teď jsem 14 dnů cestoval s jedním kamarádem nejmenovaným. Bylo to moc pěkný.
1: Ano, vím o něm.
2: Stal jsem se vegetariánem.
1: Nekecej.
2: Kuse bramborama, teď teda mi manželka udělala bramborovou polívku pro změnu.
1: No nekecej, jak se to mohlo takhle stát? Co tě k tomu vedlo?
2: Taková prostá věc, čověče, protože se celý víkend budu přežírat řízkama.
1: A co tě k tomu vedlo?
2: Tak teď teda jako jim pouze brambory. Vedlo mě k tomu to, že jsme se rozhodli uspořádat na stavce teď v pátek a v sobotu řízkobraní. Máme tam asi 6 druhů různých řízků, zlaté hřepy, pochopitelně Wiener Schnitzel.
1: To je telecí, ne?
2: Telecího, no. A pak jsou tam nějaký různý vepřový řízky a i kuřecí řízky, prostě řízkovna, no.
1: Řízkovna, děláte taky prostě řízek z bučku.
2: Z bučku, ne, ale z krkovičky, čověče.
1: Krkovičky je šťavnatý, ten je nejlepší.
2: Jo, ten bude dobrý, no, ale tak jako určitě bude výborný i ten Wiener Schnitzel, protože to se tady v českých lůzích a hájích moc nedělá a nebudou muset lidi jezdit až do Rakous nebo do Vídně, ale můžou si to dát teď o víkendu i u nás na Starce, víš.
1: Budeš tam mít hudební program?
2: Budu tam mít hudební program v pátek od 7 večer, tam hraje hybralický Big Beat, čili Prodleva.
1: Prodleva, panečku.
2: No a v sobotu otvíráme už ve 12, aby si lidi mohli zajít na oběd a hospodyňky, aby nemuseli vařit. Tak se na to těšíme. Děláme to po druhý a myslím, že opakujeme to pro veliký úspěch. No.
1: Hele, a ty vždycky vyzkoušíš všechny ty řízky?
2: Tak zase tolik těch brambor jsem nesnět, člověče. Ne. Já, tak 2-3 druhy. 2-3 druhy, ale menší porce, protože jsou to porce obrovský proslony a to bych asi nesnět. Takže zkusím 2-3.
1: Takže víš co, dáme písničku, no. Co jsem měl dnes k obědu, co ty na to?
2: Ježiš, to je výborný, a to je semafor, to je šlitr, to mám moc rád. Tak jo, tak neváhejte a přijďte na řízky a mějte se moc hezky. Hezký víkend všem přeju a tobě zvlášť, chlapče.
1: Děkuju, měj se hezky, čau.
2: Taky, čau, ahoj.

0: Chápu fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramón Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A na telefonu čeká Ilonka z Havlíčkova Brodu. Ahoj.
4: Dobrý den, ahoj, zdravím. Já bych poprosila o písničku pro babičku, který by dneska bylo 100 let do nebíčka. A je to Štěstí od Marušky Rotrový a všechny vás samozřejmě zdravím taky.
3: Posílám do nebíčka a vám přeju pěkný den.
4: Děkuji.

0: takhle muž v obchodě chce koupit panenku Barbie pro svou dcerku. Ptá se prodavačky na cenu. Helejte, ta panenka tamhle s tím kolem, jo, kolik to stojí? 500 korun to stojí. No. A prosím vás, na tom koni to stojí kolik? 700 je to stojí. A co ta panenka, prosím vás, tam vzadu, taková obyčejná, je tam jenom v takové zástěře, nebyla by levnější? Takže stojí 50 tisíc, cože? No a proč? No víte, ona je tahle Barbie jako rozvedená, jo, a k ní patří Kenovo auto, vila, chata u jezera, letadlo a konto v bance.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání mám tady další, píše Jana Culková. Nazdárek, prosím o strašidelko Emílek, jen tak, a připojuji pozvánku pro malé i velké na stezku odvahy na fotbalovém hřišti v Horním Studenci od 18 hodin už tuto sobotu. Přijďte si projít stezku lesem plných duchů. Akci pořádá sbor dobrovolných hasičů Horní Studenec a srdečně zveme. Tak díky, Jana. Tak jo, tady je strašidílko, teda fakt strašidílko Emílek.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A na telefonu už čeká Milan z Chotěboře. Nazdar.
2: Ahoj, ahoj, Jarošku, zdravím všechny regionáky. Tady zase Milan se po chvilce ozval. A nechal bych zahrát všem, jako co poslouchají tohle rádio, písničku Ryze Fafouska, hymnu pro důchodce. Je taková příjemná muzika na poledne.
1: Ano.
2: Tak jestli to můžeš pustit. Tak všechny zdravím a nebudu to zdržovat. Děkuju a mě se hezky a se daří.
1: I víkend,
2: jo, a čau. Ahoj, jo, čau.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

0: tvrdělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Obžalovaný, uvědomujete si, že vás žaluje 45 žen o určení otcovství? Ano, ano, pane soudce. A můžete mi říct, kolik vám, prosím vás, je roku? No, mně je 90. No a jak jste to v tomhle věku mohl vůbec všechno stihnout? No, já mám kolo, víte?
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Přesně tak, na vaše přání. A další má Jarek Střeště a posílá jeden vtípek.
4: No, šéf mě dnes tolikrát napomínal, že jsem zapomněl, že nejsem doma. No a odpověděl jsem mu, ano, miláčku.
3: Díky, dobrý den, zahrajte prosím zase jednu pamětnickou písničku Léta letí, kterou v roce 71 naspívala Valérie Čižmárová.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Tentokrát zjistíme, že mezi námi žije spousta talentovaných a tvořivých lidí. Co všechno dokázali, vystavuje už po 20. Jihlavský spolek Jinak a my si zajdeme za jeho zakladatelem. Prohlédneme si také ručně šité kabelky, batohy a tašky od Jarmily Malé z Nového Veselí.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
3: Přesně tak, na vaše přání, a já tady mám teď dvě přáníčka na Valdu Matušku. Tak první je tady pro maminku Jaroslavu. Zahrajte prosím Hašlerku po starých zámeckých schodech. Nejradši v podání Valdemara Matušky, a to všem Terezám k svátku a dnešním narozeninovým oslavencům. A vám do rádia posílá Silvie z Prahy. No a ještě druhé přání. Zahrajte všem Terezkám od Matušky Terezu. Děkuji, Jirka. Tak já jsem vybral tu Terezu.

0: Jak jde život?
1: No, ani se neptej. Je teprve poledne a už mě dvakrát vytočili.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A už tady mám další přání. Prosila bych zahrát písničku od Lucky Vondráčkové Růže. Děkuji, Ivča.

0: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A mám tady úplně poslední přání, prosím, zahrajte mi písničku Bílá pláž od Chladila Simonový, díky, Jarka. Mám to nachystaný, mějte se, smějte se, no a zase zítra po 12. Zítra ne, v pondělí po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Tak jo, čau, čau.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Třebíčské servisní centrum průmyslových čerpadel kvůli dostavbě Dukovan na vyšší kapacitu. Do konce listopadu budou na jihlavských Kašnách pracovat restaurátoři. Ostravský reper Riko jde na 5 let do vězení. Odpoledne bude zamračeno, chvílemi polojasno, teploty do 16 stupňů. Připravené jsou zprávy, vítá vás u nich Karol Pěška. Servisní centrum průmyslových čerpadel v Třebíči navyšuje kapacitu. Opravují a udržují tam mimo jiné čerpadla pro obě české jaderné elektrárny. Součástí je také školící pracoviště pro montéry. Počet pracovníků se teď má zdvojnásobit zhruba na 30. Je to i kvůli plánované výstavbě dalších bloků v Dukovanech, uvedl předseda představenstva společnosti Sigma Group Josef Perlík.
2: Je to i s vyhlídkou potenciálních zakázek pro nový blok v Dukovanech a je to i s vyhlídkou na potenciální zakázky týkající se malých modulárních reaktorů. My servisujeme čerpadla v primární části jaderné elektrárny Dukovany, to znamená poskytujeme zákazníků ČES AS komplexní servisní aktivity v této oblasti.
0: Odstraňovat závady způsobené vodou, mrazem a dalšími vlivy počasí začali restaurátoři na Kašnách na Masarykově náměstí v Jihlavě. První práce zahájili tento týden a hotové mají být do konce listopadu. Opravy vyjdou na více než 170 tisíc korun a jejich rozsah popisuje restaurátor Otakar Marcin.
3: Jsou tam různá drobná místa, kde už v předchozích letech nějaká prasklina vznikla. Vlivem zatékání srážkové vody a v zimě vymrzání, tak pak došlo k odlomení vždycky nějaký drobný části kamene, jako třeba tady na tom rtu. Takže tyhle ty části se musí doplnit umělým kamenem.
0: Ostravský reper Enrico Pešt, vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Vrchní soud v Olomouci mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Mecovi udělil 5 let za mřížemi. Reperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmínku. Sport. Fotbalista Tomáš Souček vstřelil 2 góly za West Ham a pomohl týmu k výhře ve druhé anglické lize 6-0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Havlíčkobrodský odchovanec a bývalý kapitán české reprezentace nastoupil teprve po druhé v sezóně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Počasí. V Počátkách nebo Telči je teď 12 stupňů, ve Velkém Meziříčí 14. Odpoledne očekávejte oblačno, výjimečně může být polojasno. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a zafouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Kousek od Třebíče na výjezdu ze Stříteže na obec Klučov. Buďte opatrní, leží tam na vozovce sražená srna. A na D1 zpomalte na 126,5 km ve směru na Brno. Stojí tam porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gol, tak je to vlastně rozdíl po golovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, pretože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte z toho bol gól, takže 3 v jednom. Nemám rád Cristiana od tej doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé.

0: Okay, takže to je v pohodě. Já presně nerusím, takže to je fajn.
1: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
0: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideálně do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes sa rozohrává väčšinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
1: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
0: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radi, a keď jsem si urobil nějakou kľúčku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, prostě.
1: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
0: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi zůstalo, no. Ostal jsem v bráně.
1: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
0: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamatám se, že mě hrozně bolely kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi nevěřil, že vyrástnem, protože nemá jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkom slušnou kariéru.
1: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvor zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak rychle. My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem se trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale tady, já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že to je zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo
1: vyhovovať. Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť ze strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako sa cíti, ne? Tak samozrejme cíti sa platou, či na tom má nejaký väčší podiel viny, alebo nie. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horšie.
0: Jak si to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dní zase, takže sústredíme sa na ďalší. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarili, neviem, hrajete tenis, treba sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemám. Já si pamätám, že do troch měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, nebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: zápasu... Za který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok. Já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil. Ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jazdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primáci myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to lečí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No, úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá som nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie, stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytať.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímov je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte ten bar v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Hovorím, ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov v poli? Jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky milých

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zemřel fejetonista Rudolf Křesťan, jeho texty i hlas znali také posluchači Českého rozhlasu. V Jihlavě hnutí ANO oznámilo odchod do opozice. Ze Zoukoutku na Jihlavsku utekl Serval Stepní. Zítřek čekáme převážně slunečný s teplotami až 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl v pořadu Psáno kurzívou. Patřil také k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Rudolf Křesťan knižně debitoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Hnutí ANO nebude součástí nové koalice v Jihlavě. Lídr, jeho kandidátky ve městě a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka na sociálních sítích oznámil, že hnutí odchází do opozice. ANO skončilo ve volbách v Jihlavě druhé a získalo 10 mandátů. O složení budoucí koalice bude vítěz voleb Tým pro Jihlavu informovat dnes v 16 hodin. Serval stepní uprchl ze Zoukoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivinského by serval neměl být nebezpečný, lidé by se ho ale neměli pokoušet sami odchytit.
2: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo po případě kontaktovat policii České republiky.
0: Se začátkem nové topné sezóny hasiči varují před rizikem požáru. Hořet může kvůli špatně vyčištěnému komínu nebo neopatrnému zacházení se žhavým popelem. Podle mluvčího Jihomoravského sboru hasičů Jaroslava Mikošky jsou důležité pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.
3: Základní lhůty pro čištění spalinové cesty při celoročním provozu jsou 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést své pomocí.
0: Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP. Podle agentury APA zadrželi rakouští kriminalisté začátkem května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Potom je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý muž po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, svou vinu odmítá. Sport. Sportovní střelec Jiří Přívratský na světovém poháru v egyptské Káhiře vybojoval další medaili. V třípolohové malorážce skončil třetí. V souboji o bronz porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na 4. místo o 0,2 bodu. Přívratský navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky, díky kterému oslavil první letošní triumf v seriálu a 8. v kariéře. Počasí. V Přibyslavi nebo Černovicích je právě 12 stupňů, v Dukovanech 14, v noci a ráno se budou hlavně v údolích lokálně tvořit mlhy. Noční teploty poklesnou na 6 až 3, v údolích až na 1 stupeň a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra nás čeká polojasno nebo skoro jasno, večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty vyšplhají na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na výjezdu z Jihlavy.

0: Dnešní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme tady půlku října, dnes je 15. Víte, pro kolik lidí bylo vyprojektované jihlavské sídliště Březinky a v čem se stalo na tehdejší dobu modernější než podobné panelákové zástavby u nás? Tak to uslyšíte za chvíli spolu s pozvánkou na komentovanou prohlídku, na kterou můžete jít už dnes odpoledne.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Ladíte dobré odpoledne na Českém rozhlase Vysočina. My vás obvykle zveme na prohlídky po jihlavských vilách nebo různých historických objektech. Dnes vás pozveme na místo, na kterém se možná zcela běžně vyskytujete, anebo tam dokonce i bydlíte. Kam to vám konkrétně teď prozradí pan Marek Skřivánek z Brány Jihlava? Já vás vítám, dobré odpoledne.
1: Já vás taky vítám, posluchači.
0: Vy jste si na dnešek připravil komentovanou procházku po největším jihlavském sídlišti, tedy sídlišti Březinova. Tak nám prozraďte něco o tomto místě, jak vůbec vznikalo, kdo je jeho autorem a co tam budete všechno posluchačům vyprávět.
1: Jihlavské sídliště Březinova, nebo jak se říká mezi místními Březinky, je sídlištěm asi nejznámějším tady u nás na Jihlavsku.

0: Jeho projektantem byl architekt Zdeněk Gric a právě protože ho mohl projektovat už v té polovině 60. let, v roce 1967, začal s tím projektem, tak měl trošičku volnější ruce v době takového toho oteplení a mohl to sídliště opravdu vyprojektovat nadčasově. Je to jedno z nejvíce zelených sídlišť v České republice a hodně tam dbal na celou řadu prvků, které právě měly být příznivé pro ty lidi, kteří tam bydlí. To znamená hodně pěších zón, škola, aby byla ve čistém hygienickém prostředí, dokonce vlastně podchody pod, přímo pod silnicí. To všechno vlastně bylo součástí toho jeho velkého projektu, který se stavěl až do 80. a 20. století. A my právě během té komentované prohlídky si trošičku ty Gricovy myšlenky nadneseme, řekneme si je, protože napsal celou řadu publikací a hodně se k tomu minulosti vyjadřoval a právě takové třeba to Centrum obchodu a služeb Vysočina, které dlouhou dobu fungovalo, tak mimochodem bylo vlastně dokonce vyhodnoceno jako jediné uzavřené centrum s uzavřeným náměstím, co se týkalo sídlišť České republice. Takže to sídliště bylo vlastně takovým vlastně městem ve městě. Bylo naprosto soběstačné pro 13 000 lidí.
1: Kdo by měl zájem se dozvědět o jihlavském sídlišti na Březinkách více, tak předpokládám, že asi sraz tedy bude někde přímo na Březinkách.
0: Ano, sraz bude přímo na MHD Březinova Konečná. Tam právě na té bývalé točně těch, nebo současně pořád točně těch autobusů nedaleko toho bývalého centra obchodu a služeb Vysočina. A tam se budeme mít sraz 16.00 a 15.10. Pokud chcete, tak vlastně můžete buď na turistických informačních centrech si zakoupit stupenky, anebo na našem webu dojihlavy.cz.
1: Na dnešní prohlídku sídliště Březinova se pozval Marek Skřivánek, který vám zároveň bude taky průvodcem. Mějte se hezky, díky za to a naslyšenou.
0: Taky krásný den vám i posluchačům.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Vysočina jste mohli ve 14:20 poslouchat Václava Neckáře. Prázdná obálka do hlasovací urny i tak někteří voliči reagovali na to, že neměli v komunálních volbách na výběr. Celostátně byly neplatné hlasy ve 2% obálek. V některých vesnicích na Vysočině, ale i ve skoro desetinásobku. Kde konkrétně, to vám řekneme už za chvilku v reportáži.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Vědci přišli na to, že pokud vám ty krystaly rostou ve vesmíru, kde vlastně máte takzvanou mikrogravitaci, takže ty krystalky můžou růst trochu pomalej, můžou se uspořádat více pravidelně a můžou být trochu větší a kvalitnější.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: To drama o lidské posedlosti. Zítra ráno navštívíme Horácké divadlo v Jihlavě, kde se herci chystají na sobotní premiéru Bílé velryby.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina,

0: Dobré čtvrteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. V 50 obcích v našem kraji bylo více než 10% hlasů v komunálních volbách neplatných. Spočítal to Český rozhlas na základě dat Českého statistického úřadu. Skoro ve všech dotčených vesnicích neměli přitom voliči na výběr mezi více kandidáty a od některých byl nevyplněný lístek nebo prázdná odevzaná obálka protestem proti jediné kandidáce, jako třeba ve Škrdlovicích na Žďársku, kde neplatně volilo 18% lidí, kteří přišli k urnám.
1: Jako neviděl jsem důvod, že bych to nějak přeškrkával, přetrhával. Zdál se mi tenhle způsob takový nejtransparentnější, že vlastně bude prázdná obálka a tím pádem ten hlas je neplatný a zároveň demonstruje můj postoj.
2: Co teď s tím lístkem?
1: V separovaném odpadu.
3: Ivan Hořínek byl do roku 2018 jako nestraník starostou Škrdlovic. Teď mu jediná kandidátní listina nevyhovovala a vlastně už neskládal.
1: Vlastně já už jsem ve věku důchodu.
3: Současného bezpartijního starostu Josefa Novotného překvapilo nejdřív, že se nenašla konkurence a pak i vysoká míra neplatných lístků a prázdných obálek.
4: Buď to ty lidi, někteří nevěděli, že tam mají dát křížek, protože na té kandidátce vlastně, nebo na tom volebním lístku byla jenom jedna kandidátka, nebyly tam uvedené dvě nebo tři a tak dále. Případně si myslím, také to samozřejmě mohlo být od někoho třeba i nesouhlas.
3: Až na výjimku všech 50 obcí na Vysočině, kde víc než 10% obálek obsahovalo neplatný nebo žádný lístek, mělo jedinou kandidátku nebo jen tolik uchazečů, kolik se obsazovalo zastupitelských mandátů.
5: Český statistický úřad zaznamenal v některých obcích vyšší míru neplatných hlasů. Šlo zejména o menší obce s jednou kandidátní listinou.
3: Mluvčí statistiku Jan Cízlar dodává, že v takových případech se doptávají komisí. Podle politologa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Čapka hlasování na prázdno může být tím opozičním hlasem tam, kde opozice chybí.
6: Ve chvíli, kdy to jsou jednotky procent, tak to jako je náhoda, někdo si to špatně zaškrtl, ale když vám vyskočí chybovost kolem 10%, to si spíš myslím, že jsou jako protestní hlasy svým způsobem.
3: Neplatná byla celostátně 2,25% komunálních hlasů. Ze Žďárska, Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Zůstáváte i dál na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvilku vám nabídneme dnešní příběh z Vysočiny a uslyšíte, jaké drahé kameny můžete najít na českých polích. No a taky vás právě teď zveme na festival Varhaní Vysočina, který se koná už tuto neděli ve Sněžném. Čeká vás tam krásné vystoupení v kostele svatého Kříže a hrát se bude hlavně na varhany. Přijede německý varhaník Stefan Bayer. No a zahraje vám nejrůznější skladby napříč stoletími. Pěkný zážitek v 17 hodin ve Sněžném už tuto neděli. Dobré odpoledne.

0: krátce po půl třetí jste na vlnách Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme vám dohráli skupinu Aha.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Vozíte si ze svých dovolených například někde u moře na památku nějaký pěkný kamínek? No a věříte, že v sobě mají kameny i nějakou sílu či dokonce energii? Pro Jaroslava Jana Marečka jsou drahokamy a polodrahokamy celoživotním koníčkem, ale nepohrdne ani kamínkem úplně obyčejným. Nejenže pozná spoustu druhů, ale umí je taky opracovávat.
2: V Jemramově na náměstí je malý obchůdek a v něm má Jaroslav Jan Mareček své království kamene a dřeva. Pojďme si povídat o těch kamenech. Jsou to drahé kameny všechno?
3: Něco jsou drahý kameny, něco jsou polodrahokamy, něco jsou jenom klasický kameny, který můžete najít třeba na poli.
2: Mně se jednou povedlo při rýžování narazit na malilinkaté granátky.
3: Granát, až bych tam doplnil Vltavín, to jsou nejdražší kameny z České republiky, je to takový naše národní dědictví a fajnový granát je určitě drahý. Kam.
2: Pojďme otevřít ten váš kufřík. Co tam máte za poklady? V takových krabičkách mají rybáři, policajty, háčky a olůvka.
3: Já je mám na kameny. Když vezmu zrovna tadyhle ty malý...
2: Modré, zelené, žluté, tady ten tmavozelený krásný kámen.
3: Tak to
2: kámen.
3: Jsou apatity.
2: Jak člověk přijde k takovému apatitu?
3: Já je nakupuju z ciziny. Tady ty apatity jsou z Madagaskaru a sám si je řežu, sám si je brousím, sám si je tromluju. Kameny mě bavily od nějakých 15-16 roků. Můj otec, když si dělal s bagrem, dělal meliorace a já, když jsem tam chodil na brigádu, tak jsem viděl první záhněry, viděl jsem první citríny a postupně jsem kamenům propadl.
2: Já nahlédnu zase do té vaší rybářské krabičky.
3: Tadyhle to je kámen z Indie, je to achát mechový. Když se na něj podíváte, tak tam vidíte takový šedý kousky a zelený kousky.
2: Hodně tmavý je.
3: Přesně tak.
2: Tmavě, ale kdybychom měli nějaký, a modrý.
3: Kdyby jsme měli nějaký světilko, tak ho prosvítíme a on má v sobě zelený kousky, který připomínají mech, proto název achát mechový.
2: Co s takovým kamenem teď můžete udělat?
3: Můžeme ho provrtat, můžeme ho natromlovat. Tvrdostí to je sedmička, takže je stejně tvrdé jako křemen. Tromlování je proces, kdy ty kameny se ohlazují, omývají.
2: Máte hrubý drahokam, chcete ho řezat. Bojíte se?
3: No, vždycky musíte s tím kamenem spolupracovat. Je to něco podobného jako u dřeva. Nikdy nepojete proti letům, aby se vám to neštípalo.
2: Má kamen léta?
3: To úplně jakoby ne. Jsou tam třeba vidět praskliny, je tam vidět žilkování, je tam vidět ta mateční hornina, jsou tam vidět vrostlice, takže ho hezky omít, voda nám vždycky vytáhne barvu, nějaké čase na to podívat, mít nějakou představu, co by se z toho dělalo. A potom základní věc, když si vezmeme, že apatit, ta tvrdost, dejme tomu, že je těch 4,5, 5,5, musíme pracovat s nástroji, který je třeba 6, ideálně 7, takže křemen. A nebo třeba ten korund.
2: Takže opracováváte měkčí kámen tvrdším.
3: Tady to je třeba záhněra z Vysočiny, je to krystal, který jsem našel já osobně.
2: A to můžu jít po poli třeba po orbě jít, a najít.
3: Můžete jít po poli po orbě a můžete najít, když budete mít štěstí. Ideálně jít po nějakým deštičku a koukat se okolo. Ale vlastně i obyčejný kámen z pole, když ho vyleštíte, tak má něco do sebe.
2: Teď půjdu trošku na jinou stránku té mineralogie. Ezoterika, že každý ten kámen je napojený na nějaké to znamení a má nějaké vlastnosti. Máte i náhrdelník, to vypadá jako jantár, takže věříte.
3: Tím, že vy jantár nosíte na sobě, jak je to ta druhohorní pryskyřice, tak se vám uvolňují jantarové silice. Takže o jantaru se říká, že dobře působí na váš imunitní systém. A já jsem s tím velice spokojen.
2: Věř a víra tvá.
3: Zdraví.
2: Z Jemramova Irena Šarounová, Český rozhlas.

Knihy, kam se podíváte. Český rozhlas Vysočina vás zve na 36. ročník podzimního knižního veletrhu. 16. a 17. října v Kulturním domě Ostrov a v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dva dny plné besed, autogramiát, autorských čtení, zajímavých setkání a knížek. V pátek 16. října pro vás budeme živě vysílat přímo z našeho stánku na knižním veletrhu. Přijďte se podívat, jak se dělá rádio a užít si atmosféru nejstaršího českého knižního veletrhu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 3:15, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Mojmír Martán. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Dnešek se zdá velmi příjemný, občas prosvítí i nějaké to sluníčko. Jaké jsou odpolední teploty?
2: Teploty se aktuálně pohybují mezi 11 a 15 stupni.
0: Očekáváte, že v průběhu odpoledne a taky noci na zítřek té oblačnosti bude spíše ubývat, anebo naopak ještě přibude?
2: Tak oblačnost bude ubývat až v průběhu noci od západu, takže v těch ranních hodinách už může být i polojasná obloha, ale také se k ránu začnou tvořit lokální mlhy, hlavně tedy v údolích. Teploty budou klesat během noci na 6 až 3 stupně, v údolích to může být až k 1 stupni a budou se vyskytovat místy přízemní mrazíky. Foukat bude na nejvýš slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
0: Nějaký déšť, ať už v noci, anebo zítra přes den, se může objevit?
2: Déšť neočekáváme a zítra očekáváme slunečné počasí, polojasno nebo skoro jasno. Večer a v noci začne od západu přibývat vysoká průsvitná oblačnost. 15 až 18 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martán. Díky za to, mějte se hezky a pěkný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Umělá inteligence umí pomáhat, ale taky škodit, když se s ní radíme o zdraví. Může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět, to uslyšíte v našem vysílání už za chvilku.

0: 14:54, vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
1: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
2: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
1: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
3: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
1: Vy sám používáte umělou inteligenci?
3: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
2: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
1: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
4: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné. A co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
1: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
2: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
1: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V krajském městě bude vládnout vítěz voleb tým pro Jihlavu společně se starosty. Bývalá ředitelka Jihlavského centra sociálních služeb přistoupila na dohodu o vině a trestu. Zákazníci kvůli výpadku aplikace Můj Albert o slevy nepřijdou. Zítřek čekáme převážně slunečný s teplotami až 18 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. V Jihlavě už je hotová dohoda o nové koalici. Vítěz voleb tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců a TOP 09, si jako koaličního partnera vybral hnutí STAN. Na sociálních sítích to uvedl předseda občanských demokratů Martin Kupka. V primátorském křesle by měl podle něj pokračovat jeho spolustraník Petr Ryška, který bližší informace k dohodě zveřejní dnes v 16 hodin. Obviněná ředitelka Jihlavského integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová přistoupila na dohodu o vině a trestu. Informoval o tom Deník a Českému rozhlasu Vysočina to potvrdil dozorující státní zástupce Jan Vystrčil. Alena Řehořová čelila obvinění ze zpronevěry společně s ještě jednou osobou. Státní zástupce Jan Vystrčil k tomu uvedl.
4: Zatím bych se nechtěl vyjadřovat k těm parametrům trestu, které ty obviněné přijaly, ale mohu snad říct, že podmínkou pro mě, aby vůbec jsem o těch dohodách jednal, bylo, že bude plně nahrazena celá škoda způsobená integrovanému centru sociálních služeb.
2: Dohodu teď musí ještě schválit soud. Za benzín zaplatí řidiči na Vysočině o 48 haléřů více než minulý týden. Aktuální průměrná cena je 45 korun 93 haléřů. Naftu čerpací stanice podle údajů společnosti CCS prodávají v průměru za 47 korun 61 haléřů. To je o 2 haléře méně než před týdnem. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají na Třebíčsku, nejdražší na Havlíčkobrodsku. Oproti průměru v celé zemi jsou pohonné hmoty na Vysočině dražší asi o dvacetník.
5: Ceny paliv letos výrazně zdražily kvůli válce na Blízkém východě. Vláda proto opět od 1. října stanovuje maximální ceny. Pro dnešní den je nejvyšší povolená prodejní cena litru benzínu 47 korun a 11 haléřů a nafty 48 korun a 63 haléřů. Oproti minulému roku je benzín momentálně o více než 11 korun dražší a nafta zhruba o 14 korun. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
2: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, sdělil mluvčí řetězce Jiří Mareček.
6: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
2: Výpadek aplikace na zásobování obchodu Albert podle Jiřího Marečka nemá vliv.
3: Sport.
2: Fotbalisté Sparty dnes odehrají druhé utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Na vítězství v Arménii se pokusí navázat na Letné v souboji s norským Lillestrémem. Dánský kouč Sparty Brian Priske k soupeři podotýká.
7: Podle mě je to velmi dobrý ofenzivní tým s dobrými hráči do útoku. Mně je Lillestrém lepší než v obraně. Viděl jsem, že v defenzivě může být zranitelný, ale k soupeři máme respekt. Je to evropský fotbal a v něm nejsou jednoduché zápasy.
2: Utkání Sparty s Lillestrémem začne v 18.45. V 21 hodin Plzeň nastoupí v Evropské lize v Budapešti proti Ferencvároši a Jablonec v konferenční lize v Německu proti Freiburgu.
3: Počasí.
2: V Humpolci nebo Vatíně je právě 13 stupňů, v Moravských Budějovicích 15. V noci a ráno se budou hlavně v údolích lokálně tvořit mlhy. Noční teploty poklesnou na 6 až 3, v údolích až na 1 stupeň a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra nás čeká polojasno nebo skoro jasno. Večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty vyšplhají na 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte poblíž Humpolce na 92. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchaná dodávka. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: zdraví.
1: Co to je dráždivý tračník?
2: Je to podobné jako žaludeční nevróza, jenom na jiném místě. Člověk je ve stresu nebo má dlouhodobé psychické potíže a kromě toho, že se cítí psychicky špatně, se to projeví také někde na těle. Říká se tomu psychosomatika. U dráždivého tračníku se jedná o to, že člověk mívá nucení na stolici a často opakované průjmy provázené bolesti břicha nebo plynatosti. Je to každopádně nepříjemné, lidé se o tom stydí mluvit.

0: je to v nejhorších případech může uvěznit doma, protože se bojí, že kdyby vyšli ven, že by to nestihli na záchod.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: to drama o lidské posedlosti. Zítra ráno navštívíme Horácké divadlo v Jihlavě, kde se herci chystají na sobotní premiéru Bílé velryby.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Sobotní díl připomene Petra Ginze, 14-letého židovského chlapce, deportovaného v roce 1942 do Terezína. Miloval astronomii a Žila Verna. V ghetu se stal šéfredaktorem chlapeckého časopisu Vedem. V 16 letech zahynul v Osvětimi. Jeho kresba země viděné z měsíce letěla o desetiletí později do vesmíru.
2: Stopy fakta tajemství.
3: Masový vrah nebo revoluční ikona? A co má společného Ernesto Che Guevara s Prahou? Kdo se skrýval za záhadným jménem Ramon Benitez? Poslechněte si překvapivou pražskou love story v nedělním vysílání.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Poslucháte na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Ve svém žánru si vydobil tak přesvědčivou pozici, že byl nazýván králem fejetonů. Ve věku 83 let zemřel spisovatel a publicista Rudolf Křesťan. Dlouhá léta působil i v Českém rozhlase, mimo jiné jako moderátor nedělního ranního vysílání na Dvojce. První fejeton napsal v 16 letech. Za svůj život vytvořil přes 3000 humorných textů, které založil na nadsázce a slovních hříčkách.
1: Když se učíme cizímu jazyku, je samozřejmé, že musíme zvládnout i jeho slovíčka. V dětském věku je vysvětlitelné, že těm slovům říkáme takto zdrobněle, jenže i dospělí lidé je při svém biflování jazyku označují úplně stejně.
2: Například ve fejetonu Slovíčka se Rudolf Křesťan zamýšlel nad tím, proč i dospělí používají tento zdrobnělý termín. Králem fejetonu Rudolfa Křesťana nazval Marek Eben.
3: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
2: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
3: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
2: Celý život kolem sebe hledal úžas a o svém úžasu dokázal i psát. Zároveň vždy vycházel z tvrdých faktů.
3: Fakta já miluji, protože a v tom je ve mně natrvalo novinář, si myslím, že skutečnost vytváří děje, které snad nebyl schopen popsat ani William Shakespeare.
2: Rudolf Křesťan vystudoval žurnalistiku a mezi lety 1964 a 1992 působil jako redaktor časopisu Mladý svět. Tam se s ním potkal i publicista Radek Jón.
4: Přiřadili mě pod Rudu Křesťana a on vedl reportéry. Obalil mě takovým pocitem bezpečí, jakože mě udrží v Mladém světě, ale současně byl hrozně přísný.
2: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor tříhodinového nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i moderátor Aleš Cibulka.
5: Každý pátek Ruda přicházel do pořadu Host do domu a každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonu a pro mě to byla ohromná škola. U těch jeho fejetonů byl vždycky fascinující ten nápad, nějaký přesah, na který on přišel, který zobecnil a z čeho si dokázal udělat legraci.
2: Aleš Cibulka vzpomíná, že když Rudolf Křesťan své fejetony načítal, byl přitom mírně nervózní.
5: On si sundal boty, četl ten svůj fejeton a u toho šoupal nohama, že do mikrofonu to nebylo slyšet, ale já si vzpomínám, že když to bylo poprvé, tak jsem se díval, co se to děje v tom studiu, až pak jsem zjistil, že šoupe nohama.
2: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina, jsme vám krátce po půl čtvrté dohráli Beatles. Je přesně půlka října, no ale zatím se zdá, že příjemně teplých dnů máme stále ještě dost, když je tady podzim. Naši předci ale v této době už předpovídali, jaké budou Vánoce a taky dokonce, jaký bude z hlediska počasí příští rok. Více nám teď prozradí v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Havla den, když v suchu chodí, ještě teplých dnů k nám vodí. Říkávalo se za starých časů o zítřejším svátku svatého Havla. Mimochodem, kdože to byl, ten svatý Havel? Irský kněz, který žil později jako poustevník a zřídil řeholní osadu, z níž povstal svatohavelský klášter. Ale vraťme se dnes spíše k českým lidovým pranostikám spojeným s tímto jménem a zítřejším datem. Ony totiž napovídají, jak by u nás mohlo být. Je to takové věštění do budoucna, ale podle našich předků prý prověřené. Takže, déšť na Havla, déšť pak i na Vánoce. Nebo od Gála, čili od Havla, nastává doba nestálá. Čili, jak praví jiné starodávné lidové rčení, svatý Havel 9 časů za den. Ovšem, na svatého Havla sucholi, bude i budoucí rok suchý. Což nebyla dobrá zpráva pro hospodáře, ale suché počasí v zítřejší den je dobrou zprávou pro nás, kteří nemáme rádi podzimní, sychravé, podmračené počasí, neboť jak praví již zmíněná úvodní pranostika, znamená to, že ještě pár dní bude hezky. A co na poli? Svatý Havel pro poslední brambor zajel. Zítra už by podle zkušenosti našich předků tedy měly být všechny brambory ve sklepě. No a zítra o posvícení.
1: Bejvávalo.

0: Jardo, řekni fór.
1: Já vám něco řeknu, jo. Hledal jsem všude, fakt všude, jo. Prohledal jsem dům, sklep, zahradu, garáž, ale žádnou, fakt žádnou chuť do práce jsem nenašel.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Dochází vám tipy k vaření? No, někdy stačí jen projít spíše ledničku a zkombinovat ty nejobyčejnější suroviny, které má doma skoro každý. Dnes to bude krupeto z křup, mrkve a cibule.
2: Kroupy jako základ jídla známe z vánočního černého Kuby, ze zabíjačkových specialit anebo z kroupového risota. Právě poslední zmíněné jídlo se dá vařit a kořenit na mnoho způsobů. Víme také, že někdy stačí k těm nejlepším receptům opravdu jen pár ingrediencí. Na krupeto, které ráda vaří paní Michaela Slámová a o svůj recept se s námi podělila, budeme potřebovat jen kroupy, cibuli, máslo a bylinky. Kroupy se sice vaří delší dobu, ale za to, když už si jich uvaříme plný hrnec, můžeme si ty zbylé zamrazit a příště to budeme mít bez práce. Kuchaři také doporučují si kroupy před vařením namočit, protože jsou pak lépe stravitelné. Kroupy mohou být z pšenice, ječmenu, ovsa nebo dokonce pohanky, stačí si jen vybrat. Všechny druhy obsahují vlákninu, vitamíny a minerály a je v nich také nezanedbatelný obsah bílkovin. To je spousta důvodů pustit se do jednoduchého receptu na krupeto. Kroupy uvaříme a než jsou hotové, osmahneme si na másle cibuli. Když je zlatavá, přihodíme nakrájenou mrkev. Když změkne, stačí jen promíchat s kroupami a přidat nakrájené bylinky. Je hotovo. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Ze zookoutku na Jihlavsku utekla kočkovitá šelma. Mezi Jihlavou a Batelovem policisté dopadli distributora pervitinu. Sněmovna podpořila zvýšení postihu za trestné činy proti životnímu prostředí. Pátek přinese většinou slunečno a teploty až 18 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je Karol Pěška. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by serval neměl být nebezpečný, lidé by se ho ale neměli pokoušet sami odchytit.
2: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
0: Jihlavští policisté obvinili 28-letého muže z distribuce pervitinu. Speciální jednotka z Dukovan ho zadržela v pondělí v podvečer mezi Jihlavou a Batelovem. Policisté měli podezření, že by muž mohl být pod vlivem návykových látek a nevěděli, jak se zachová. V minulosti byl v souvislosti s drogami odsouzený a je v podmínce. Teď je stíhaný na svobodě a hrozí mu až 10 let vězení. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení, počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky a nízká je rovněž efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, oznámila poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
3: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívracký získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil v Egyptě třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívracký porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu.
1: Počasí.
0: Ve Svratouchu je teď 11 stupňů, v Třebíči nebo Havlíčkově Brodě 15. V noci a ráno se budou hlavně v údolích lokálně tvořit mlhy. Noční teploty poklesnou na 6 až 3, v údolích až na 1 stupeň a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra nás čeká polojasno nebo skoro jasno. Večer začne od západu přibývat průsvitná oblačnost. Teploty vyšplhají na 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku mezi obcemi Vrbka a Třebětín se stala nehoda, bouralo tam osobní auto, tak dejte pozor a na D1 zpomalte na 106. kilometru směrem na Brno, stojí tam porouchaná dodávka, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: Tak to byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Aha. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a no, pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle u hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no. Tak malý obsah.
0: Hvězdná se stala, ale
1: no.
0: Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a
1: ano.
0: Zasmějeme se, stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se, uvolněte.
3: Děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, počem?
3: Poslat.
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no, víte, jak tam sní,
3: jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno, je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
3: A co mám jako je, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeníko a Pavle, zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo.
2: Dobrý den.
5: Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: No ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře.
1: Jo, v jedné hře.
2: Jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané, tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No, to si můžete domyslet. No.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře. Nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucí Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně.
2: Ano,
1: v podstatě,
2: divadle,
1: dá se
2: principálka.
1: Říct. Principálka.
2: Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano. Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte, co já ten titul opravdu potřebuji?
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxik, manželka.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: 19.
3: Moment. Opuchlý se muchloval s 19.
4: No
3: to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No, ty perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Jsem normálně vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů.
3: No,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: No, ani ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky do záde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nul. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: No, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku, jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
3: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokolady?
4: No.
3: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokla.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková!
4: Že, slečno...
3: Deník bleble!
4: Slečno Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
3: ono no. Se třeba teda ne... Moment. Moc jsem.
6: oplzený pocem.
4: Co?
6: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no, nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár, co vy a bulvár, máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, za mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal.
1: Tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko no, s mladými lidmi, jsem tam většinou, pač jsem tam za školníka, jo, no, takže jo. Mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hurvínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si mohl.
2: Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám no, zaspívají. Zase. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná, to už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731-800-900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mm-hmm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: Položitý.
4: No velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže a pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel
2: Šík. No, ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo,
2: tak
3: Lucie Bílé je Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka. Tak
2: to nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete.
3: Nebudu.
2: Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Haló. Krásná Plzeň.
2: Tady krásná
7: Nevka.
2: Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je naslyšenou.
3: Taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? To Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
2: Děkujeme pěkně.
3: Ano.
2: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
9: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
10: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
9: Proč se pije káva, pane Spejble?
10: Káva? Proč by se nepila?
9: Pro děti přece káva není, že ne?
10: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
9: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
10: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
9: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
10: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
9: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
10: Dneska, včera, kdykoliv, Mančko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, že ano, a čte, rozumíte?
9: Co, tati?
10: Že někdo sedí u stolu a čte.
9: Ale cože čte?
10: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, žáno.
9: A jakou knížku, pane Spejble?
10: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
9: Kdo, tati?
10: Co kdo, co je to zase za otázku?
9: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
10: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
9: Jo, takhle.
10: Aha, no je prostě unaven, že ano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no a za chvilku je po únavě, může si číst dál, že ano. A proč?
9: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
10: Může si číst dál, Máničko, protože má káva povzbuzující účinky. A proto se ta káva pije.
9: A kdo na to přišel, tati?
10: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
9: No ano, ano.
10: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, že ano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
9: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
11: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
10: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
11: Že jsou nažraný, tati.
10: Ale byli malátné, že ano. Pak okousali kávovník, že ano, a začali, co?
9: Spát, pane Spejble.
10: Ale spát, Máničko, co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
11: Začali číst, tati.
10: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
11: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, že ano, takže...
10: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
11: Viděli.
10: Neviděli.
11: Viděli, viď, Máni?
9: Ano, viděli, pane Spejble.
10: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
11: V cirkusu jsme ji viděli, no, ovci, jak četla.
10: V jakém cirkusu?
9: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
10: Kůň a četl?
9: Ano, Šimano, tatí.
10: Nahlas?
9: Nahlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
11: Šimano, jenže on nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
9: Ano.
10: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
11: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
10: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
9: Jak to, že oživly?
11: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
10: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
11: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož, nebo co myslíš ty, Máničko?
9: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
10: Duma, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
11: Buď to skrz to, že nechtěla číst Tři mušketýry, anebo...
10: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen jen zívali, že ano, a ploužili se, asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
12: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
10: Ovšem, že ano.
9: Takže tu knížku ani nedočetli.
10: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
9: Simano, tati, naschledanou.
12: Naschledanou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humormezera A, Humormezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den. Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro tak koho?
2: Já bych dal tomu Hurvínkovi, protože to je třeba pro Roman.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne, kdo pak je s námi teď, dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovic.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam spolužáka. Znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Pašek z Rumburka, zdravím pánové a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si s Hádankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak ji řekni, Máni.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Popoledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej, na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Tak Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad. To
8: co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baští.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště. Hezký podzim. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Jihlavě se na spolupráci dohodl tým pro Jihlavu se starosty. Na Vysočině přibývá krádeží nafty. Zloději se zaměřují hlavně na velká vozidla. Zemřel publicista Rudolf Křesťan, přezdívaný král fejetonů. Pátek přinese většinou slunečno a teploty až 18 stupňů. Připravené jsou zprávy. Ve studiu je Karol Pěška. Jihlavu v nadcházejících 4 letech povede tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců, TOP 09 a Hnutí STAN. Dohodu o spolupráci oznámili jejich zástupci dnes odpoledne. Podle ní by měl být primátorem Petr Ryška z ODS a každé z uskupení bude mít jednoho náměstka. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. Podrobnosti přineseme v následující hodině v našem pravidelném pořadu Den v kraji. Na Vysočině letos přibylo krádeží nafty. Do konce září policisté evidují zhruba 40 takových případů. Zatím poslední řešili na 137. kilometru dálnice D1 toto úterý. Z kamionu zloděj ukradl 640 litrů nafty a způsobil škodu za 25,5 tisíce korun. Právě na velká vozidla se zloději většinou zaměřují, upřesnila mluvčí krajských policistů Dana Čírtková.
4: Pachatelé se zaměřují zejména na zemědělské, stavební nebo lesní stroje a vozidla, která mají velké nádrže. Jedná se typicky o stavební stroje, které jsou někde na stavbách, ve firmách, případně lesní stroje u lesu a poté také jízdní soupravy, kamiony, které jsou zaparkovány na parkovištích.
2: Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal více než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První otiskl už ve svých 16 letech.
5: Nejsem králem fejetonu, protože králem fejetonu je čtenář.
6: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového fejetonu.
5: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
6: Práce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s Dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
7: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonů a pro mě to byla ohromná škola.
6: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Ostravský reper Enrico Pešt, vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Vrchní soud v Olomouci mu trest za loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest jeho komplicovi Miroslavu Cihimu. Třetímu z mužů Karlu Metzovi udělil 5 let za mřížemi. Reperova tehdejší přítelkyně Laura Červeňáková nakonec dostala podmínku.
3: Sport.
2: Fotbalisté Viktorie Plzeň večer nastoupí v Evropské lize proti Ferencvárosi Budapešť. Bude to 4. vzájemný duel obou týmů za necelé 2 roky. Jejich bilance je vyrovnaná. Plzni by mohl poprvé od srpna pomoci zkušený útočník, rodák z Chotěboře a odchovanec FC Vysočina Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Uvedl to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
8: To náš kapitán, jsme strašně rádi, že s náma mohl cestovat, protože už jeho přítomnost je velmi důležitá pro tým. A samozřejmě těch tréninků tolik ještě s týmem neměl, pracoval tvrdě individuálně. A myslím si, že na 10-20 minut je připravený hrát.
2: Zápas Ferencvároše z Plzní začne v 21 hodin stejně jako premiéra Jablonce v konferenční lize na hřišti německého Freiburgu. Už v 18.45 přivítá v evropské lize pražská Sparta norský Lillestrøm.
3: Počasí.
2: V Dukovanech je teď 15 stupňů, v Přibyslavi anebo Hubenově 13. Během noci a rána se hlavně v údolích lokálně vytvoří mlhy. Teploty se stoupí na 6 až 3 stupně, v údolích až na 1 a objeví se přízemní mrazíky. Zítra můžeme čekat polojasno nebo skoro jasno. K večeru od západu přibude průsvitné oblačnosti. Teploty dosáhnou 15 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 se zdržíte v úseku od 107. až po 111. kilometr ve směru na Brno. Budete tam pojíždět v koloně před omezením. A pozor také na 127. kilometru rovněž na Brno. Tam stojí porouchané vozidlo. Šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina Den v kraji. V Jihlavě se zrodila nová koalice, která povede město v nadcházejících 4 letech. Podrobněji o tom budeme mluvit přímo s naším reportérem, který vše sleduje. No a před druhým kolem senátních voleb nás čeká také další duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kolu v obvodu Žďár nad Sázavou, tedy Michala Šmardy a Josefa Klementa. A to krátce po 17:30, tedy u nás na Českém rozhlase Vysočina.
3: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Moravské Budějovice také v nadcházejících 4 letech povede bezpartijní Martin Ferdan. Byl dosavadním starostou a lídrem kandidátky Budějováci. Post místostarosty obhájil Jan Švaříček z kandidátky za lepší Budějovice. Dohodu oba oznámili na sociálních sítích. Dnes se nová koalice zrodila v krajské Jihlavě. Podrobnosti k tomu přineseme v živém vstupu po tomto zpravodajském souhrnu. V Třebíči nově funguje tréninkové a servisní centrum čerpadel pro jaderné elektrárny. Opravují tam mimo jiné čerpadla Produkovany a Temelín. Součástí je také školicí pracoviště s trenažéry, vysvětlil ředitel divize Energo společnosti Sigma Group Břetislav Klíma.
2: Pracovníci musí být na cvičení, vyškolení a potom, aby neustále trénovali tu svou zručnost. Takže proto ty nácviky.
1: Na dohodu o vině a trestu přistoupila obviněná ředitelka Jihlavského integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová. Informaci deníku potvrdil Českému rozhlasu Vysočina dozorující státní zástupce Jan Vystrčil. Řehořová čelila obvinění ze zpronevěry společně s ještě jednou osobou. Dohodu o vině a trestu teď musí schválit soud. Řidiči na Vysočině zaplatí za benzín téměř o 50 více než minulý týden. Současná průměrná cena v kraji je 45,93 haléřů. Naftu podle společnosti

0: ICCS čerpací stanice prodávají v průměru za 47 korun 61 haléřů. Nejlevnější paliva jsou na Třebíčsku, naopak nejdražší na Havlíčkobrodsku. Jihlava nechá opravit kašny na Masarykově náměstí. Zásah má především ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Více nám k tomu řekl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
1: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let. Větší a hloubkovější opravu kašny dostaly před 9 lety.
0: Zpravodajský přehled končí. Dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Karel Pěška.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte čtvrteční Den v kraji. Jihlavu v nadcházejících 4 letech povede koalice týmu pro Jihlavu a starostů. Zástupci obou uskupení to zhruba před hodinou oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Podrobnosti teď proberu s Františkem Jirkou, který vyjednávání celou dobu sledoval. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den.
0: Proč si vítěz voleb, tedy tým pro Jihlavu, což je spojení ODS, Lidovců a TOP 09, domluvil na spolupráci právě se STANem?
1: Podle současného primátora Petra Ryšky z ODS, který byl lídrem kandidátky týmu pro Jihlavu, převáželo slušné a korektní jednání a také to, že společně se starosty našli shodu na programu. Řekl, že je přesvědčený, že tato koalice je dobrá. V novém zastupitelstvu bude mít většinu 3 hlasů. Dnes zástupci jednotlivých stran podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Koaliční smlouvu chtějí mít hotovou příští týden. Programové prohlášení se staví do konce roku. Kromě STANu jednal vítěz voleb také s ANO, se kterým vládl v posledních 4 letech na magistrátu, ale proti pokračování této koalice se vyslovila část lidí napříč jednotlivými stranami. U Pirátů pak nenašli shodu na otázce dostupného bydlení.
0: Starostové se v kampani vymezovali vůči systému parkování, který ve městě zaváděli právě politici z týmu pro Jihlavu. Našli na této otázce shodu?
1: Z vyjádření Petra Ryšky na tiskové konferenci vyplynulo, že úplná shoda na tomto tématu není, ale nebylo to podle něj natolik zásadní téma, aby na něm ztroskotala jednání o koalici. Petr Kabátek, lídr STAN, řekl, že si během jednání vyžádali data z města a na jejich základě pak budou o systému parkování dále ještě jednat. Stejně tak i co se týká případné koupě budovy Sila u centrálního dopravního terminálu není úplná shoda. Koupit ji chtěli starostové, říkali to v předvolební kampani. Podle lídra ODS Petra Ryšky ale nová koalice celou situaci prověří.
0: Kdo bude primátorem a už jsou nějak rozdělené i posty náměstků?
1: Personální otázky nechtěli zástupci jednotlivých stran komentovat. Jisté je, že ODS bude mít primátora, tím bude Petr Ryška, a pak také jednoho náměstka primátora. Po jednom náměstkovi budou mít i další strany z koalice, tedy Lidovci, teď tuto funkci za ně zastával Petr Pijáček, no a pak TOP 09 a STAN. I když jména přímo nezazněla, z vyjádření na tiskové konferenci se dá odvodit, že za STAN bude náměstkem jeho lídr Petr Kabátek. Ten řekl, že bude mít oblast sociálních věcí a IT a že chce posunout digitalizaci na úřadě. Jména mají být součástí koaliční smlouvy.
0: No a na závěr nám ještě řekni, jaké budou priority nové koalice?
1: Podle Petra Ryšky jsou priority této koalice v programu týmu pro Jihlavu. Jmenovitě pak zmínil revitalizaci náměstí, stavbu přivaděče vody z Želivky nebo druhou etapu centrálního dopravního terminálu. Zároveň uvedl, že chce například také zvýšit počet bezpečnostních kamer ve městě.
0: O nové koalici, která povládne v Jihlavě, jsme mluvili s naším reportérem Františkem Jirkou. Díky za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Strávit podzimní odpoledne na čerstvém vzduchu a zároveň udělat i něco dobrého pro přírodu, tak to je akce Jdeme naproti přírodě, kterou si připravila Městská knihovna v Jihlavě. My se za pár minut podíváme přímo na místo s naším regionálním stopařem a budeme vás také inspirovat k tomu, jak si užít tyto příjemné podzimní dny.
1: Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Pobočka Jihlavské městské knihovny na Horním Kosově se připravila na akci Jdeme naproti přírodě. No a my o tom budeme v našem vysílání taky právě teď mluvit. Akce se zúčastnil i náš regionální stopař Adéla Zachová, která je přímo na místě. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer. Já už jsem tady taky od 4 hodin odpoledne se zapojila do této akce. Zhruba hodinku jsme uklízeli okolí knihovny. Přišlo zhruba 20 lidí, přišli děti i dospělí. V tuto chvíli už máme po úklidu, přesunuli jsme se zpátky ke knihovně. No a pro všechny je teď připravené drobné občerstvení a pro malé účastníky je nachystaný i další doprovodný program. A já už mám vedle sebe paní Terezu Vasquez, jednu z organizátorek celé akce, která nám ji teďka více přiblíží. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já vás všechny zdravím. Ano, jak paní Zachová říkala, tak už máme uklizeno a uklízeli jsme v rámci projektu 72 hodin, do kterého jsme zapojeni už vlastně od roku 2015 a je to takový náš malý projekt, jdeme naproti přírodě, sázíme vlastně zeleň na Horním Kosově a samozřejmě uklízíme. Dneska jsme vyzbírali cca 15 kg odpadu, což jsme byli i tak jako trochu překvapeni, mile, že to není tak jako po zimě. A teď už dobrovolníci, malí a velcí dobrovolníci jsou v knihovně a máme tam přírodovědný program se želvou Matildou, různé vyrábění a další hry a samozřejmě spoustu krásných knížek o přírodě a environmentální výchově. Takže já myslím, že se akce opět podařila, jsem ráda, že naši dobrovolníci opět dorazili a budeme se těšit na další akci v dubnu v rámci Ukliďme Česko a já zdravím projekt 72 hodin a jsem ráda, že nás podporují materiálem, rukavicemi i pytly a určitě stojí za to se zase třeba někdy přidat.
1: Já vám moc krát děkuji za krásná slova a už vracím slovo zpátky do studia.
0: Z akce Jdeme naproti přírodě, kterou pořádala Městská knihovna v Jihlavě, se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová a taky paní Terezie Vasquez. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkujeme, hezký podvečer.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou. Tady ve studiu jsou proto dva tamní kandidáti. Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, který kandiduje jako nestraník, byl navržen stranou Volt Česko v koalici se Starosty a osobnostmi pro Moravu a hnutím Hlas regionu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý večer vám i vašim posluchačům.
0: A senátor KDU ČSL Josef Klement. Dobrý den i vám.
2: Hezký večer a zdravím posluchače mého oblíbeného rádia Radiožurnál.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Ještě na úvod řeknu, že tento duel předstáčíme v úterý 13. října. To znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 5 uchazečů. Michal Šmarda získal 27,6% hlasů. Josef Klement získal 25,62% hlasů. Pánové, s trochou nadsázky by se dalo říct, že tady tenhle váš letošní souboj je vlastně odveta, protože před 6 lety vás pan Klement, obracím se na vás, pane Šmardo, ve druhém kole porazil. Proč si myslíte, že to letos dopadne jinak?
1: Letos k těm volbám přišlo ohromné množství lidí, mnohem víc než minulé. Já jsem dostal historicky téměř rekordní počet hlasů, 12,25 tisíce hlasů, a to je mnohem více lidí, než kteří přišli minulé. Já věřím, že právě ta motivace lidí vybrat si skutečně prospěšného senátora bude tím, co je přivede i ke druhému kolu, a moc se na to těším.
0: Pane Klemente, jak vyplývá, tak vy jste byl senátorem po dobu 6 let, ten svůj mandát obhajujete. Čím si vysvětlujete, že druhé kolo vám málem uteklo, že jste se do něj dostal doslova o jediný hlas?
2: Tak určitě to bylo tím, že kolega Michal Šmarda využil toho, že v našem senátním obvodě jsou dva středopraví kandidáti a pravděpodobně se ty hlasy nějakým způsobem rozmělní a rozdělí, což se stalo skoro úplně přesně na půlku. A proto vlastně byli zde tři vážní kandidáti, kteří dopadli plus minus o 2% stejně.
0: Když jste, pane Klemente, kandidoval před 6 lety a uspěl, tak jste hodně v kampani zdůrazňoval vylidňování vašeho regionu Žďárska. Jak jste se to pokoušel v uplynulých letech řešit?
2: Tak tohle je nesplněný cíl. Ten nesplněný cíl, který dál pokračuje, budu se samozřejmě snažit všechny zákony, které budou směřovat k dostupnosti bydlení, ke stavebnímu zákonu, aby se zrychlila výstavba, aby mohli občané využívat komfortu města a samozřejmě i v rámci venkova zajistit potřebné služby.
0: A to by mělo podle vás pomoci zastavit vylidňování Žďárska?
2: Myslím si, že ten komfort, který můžou obce a města nabídnout, tak určitě tento trend by měl minimálně zpomalit.
0: Pane Šmardo, měl jsem pocit, že teď jste mírně kývnul hlavou, takže i podle vás toto jsou recepty na to, jak zastavit nebo přinejmenším zpomalit ten trend ve Žďársku?
1: Byly by, kdyby byly konkrétní a kdyby přicházeli včas. Mně přijde poněkud zvláštní, když po 6 letech v Senátu Josef řekne, pomalu se chystám k tomu, že začnu podporovat zákony, které umožní to, co jsem kdysi slíbil.
0: Použil jiná slova, tak, abychom byli korektní.
1: Ale těch 6 let je skutečně dlouhá doba a ty výsledky by měly být vidět. Já jsem z radnice zvyklý na to, že každý den lidi hodnotí moji práci, každý den musím skládat účty a když se skládají účty za jednou za 6 let, tak by to nemělo být tak, že řeknu, no už to pomalu začíná a už se na to chystám. Já k tomu chci říct to, abych byl konkrétní a přece jenom není to, aby ten duel byl věcný. Já k tomu chci říct to, že podle mého názoru se musí změnit například rozpočtové určení daní, tak, aby třeba ty obce, ale i kraje, které jsou v horších klimatických podmínkách, tak aby byly lépe finančně od státu zajištěny i kvůli tomu, jaké tam jsou podmínky. Například v Itálii nebo ve Švýcarsku je to naprosto běžné a funguje to. Ano. Já bych chtěl například tento konkrétní bod, který zabrání vysvětlení.
0: Já vám teď slíbím, že se k němu za pár minut dostaneme, ale musím nechat, pane Klemente, vás reagovat na tu kritiku. Letos jste to vy, kdo jako senátor skládá účty, tak nepodcenil jste to působení v uplynulých 6 letech, když jste tady před chviličkou sám připustil, je to nesplněný cíl týkající se pozastavení toho trendu vylidňování Žďárska?
2: Ano, já jsem se k tomu přiznal, nezapírám to nějak, je to nesplněný cíl. Na tomto problému se je potřeba pracovat kontinuálně a ano, 6 let jsem byl v Senátu a přece jenom pokud jste v nějaké instituci a snažíte se obhájit, tak pořád je lepší, nebo pořád je snaží střílet do toho, co se stalo a nestalo, než populisticky slibovat. A já jsem tohleto řekl a přiznávám, že to je nesplněný cíl a chci na něm pokračovat.
0: Podle vás pan Šmarda populisticky slibuje?
2: Já si myslím, že tohleto není jenom problém Senátu, to vylidňování, nebo respektive práce v Senátu. Je to soustavná práce i starostů na obcích, aby ten komfort těm svým občanům dávali právě třeba ve formě bydlení. A třeba Žďár klesl z nějakých 24 na 20 tisíc obyvatel a Nové Město ten trend má úplně
0: stejný. Čímž jste se tedy vyhnul té otázce, zda váš konkurent populisticky slibuje, ale nechme ji tedy stranou. Pane Šmardo, vaše stručná reakce, ať se posuneme a dostaneme třeba k tomu rozpočtovému určení daní.
1: My se jako obce snažíme, a to nejenom Nové Město na Moravě, Josef Klement má pravdu, že i v Novém Městě na Moravě o několik set občanů poklesl počet obyvatel. Není to tak hodně jako ve Žďáře, tam to bylo několik tisíc, nicméně i u nás ten trend je, sice je to lepší, ale ten trend je taky tento podobný. Ale já například s Martinem Merkosem, starostem Žďárou, stejně jako s jeho předchůdci, jsem tuhle problematiku hodně diskutoval a musím říct, že třeba ve Žďáře se můžeme inspirovat právě tím projektem společných investic, kde oni vystavili dům s Českou spořitelnou. Ale potřebujeme větší podporu státu. A já jsem chtěl říct jednu věc. Josef Klement nebyl jenom senátorem, byl i jedním z nejvyšších představitelů vládní politické strany a myslím si, že malinko zabrat mohl.
0: Pane Klemente, tak na to vás zase musím nechat zareagovat. Z důvodu korektnosti poprosím vás o velkou stručnost, ať se posuneme.
2: Tak já si myslím, že jsme zabírali dost, že jsme se snažili v minulosti i pod vládou Petra Fialy konsolidovat finanční prostředky a snažili jsme se nějakým způsobem působit v tom, aby finanční prostředky byly na té příjmové části, aby byly právě pro ty investice do obcí a měst.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti na senátora v obvodu číslo 51, Žďár nad Sázavou, jmenovitě senátor lidovců Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Já jsem to slíbil a já svoje sliby tady budu plnit. Vy jste se, pane Šmardo, před pár minutami zmínil o tom klíčovém bodu z vašeho programu a to je změna rozpočtového určení daní. Tvrdíte, že to současné nastavení je ve prospěch velkých měst a v neprospěch třeba tak velkého města, jaké vy vedete. Myslíte si, že byste jako nestranický senátor, který nepatří ani k opozici, ani k vládě, měl sílu toto změnit?
1: Já jsem přesvědčen, že ano, protože když se někdo vymlouvá na pravomoce nebo vymlouvá se na to, že je součástí jenom slabého týmu, tak je to především přiznání toho, že nemá odvahu o těch věcech mluvit nahlas a tvrdě je prosazovat. Já jsem zažil mnoho pozic v životě na radnici, zažil jsem i opozici a když jsme za něčím šli, tak jsme to prosadili.
0: Dobře, víte, a jak byste vlády prosazoval, kdybyste se nakrásně stal senátorem, to vámi prosazované rozpočtové určení daní, jeho změnu?
1: Principiálně bych upozorňoval na ty nespravedlnosti. Vemte si, že obce na Vysočině mají mnohem vyšší náklady například ze zimní údržbou, ale to se netýká jenom obcí, to se týká i nemocnic, takže se jedná i o financování zdravotnické péče. Týká se to škol, týká se to všech těchto institucí, které mají obrovské náklady jenom s tím, že prostě jsou tam horší klimatické podmínky. Stát to na rozdíl například tohoto Švýcarska, Itálie nezohledňuje a je to něco, za co já bych chtěl zabojovat. Kdysi už se o to snažili bojovat někteří moji předchůdci, nepodařilo se jim to, ale já jsem přesvědčen, že mám takovou buldočí povahu, že mě se to podaří.
0: Pane Klemente, připouštíte i vy, že rozpočtové určení daní je potřeba změnit?
2: Ano, prosazovali to hejtmani, mimochodem i náš hejtman Honza Grolich, a který je mým velkým podporovatelem a vlastně hlas pro mě je vlastně i hlas pro Honzu Grolicha. A já jenom bych upozornil na to, že v Senátu jsme rozděleni do různých politických klubů a samozřejmě jedinec, který tam je sám za sebe, tak má velmi malé vyjednávací podmínky a rozhodně...
0: Pan Šmarda říkal, že je buldog. Myslím si, že jste použil tento příměr.
2: Tak mě by zajímalo, jak by Bulldog byl v tom Senátu zařazen, protože si myslím, že každý jsme nějak členem nějaký koalice nebo nějakého...
0: Dostaneme se k tomu zařazení. Vy na něj chcete... Dobře, tak prosím. Přímo
1: otázku bych rád odpověděl. Josef Klement právě řekl, že díky tomu, že je členem silného senátorského klubu, tak měl obrovské šance na to, aby prosadil ten svůj program, ale zároveň před chvílí přiznal, že ho vlastně neprosadil. Čili proč těch 6 let, kdy byl člen takhle silné skupiny, tak se mu nepodařilo prosadit.
0: Čím se vracíme?
1: Já jsem přesvědčen o tom, když mluvil o Janu Grolichovi, že Jan Grolich se předsedou lidovců stal právě proto, aby se ti lidovci změnili. Aby už to nebyly jenom prázdné řeči, ale aby oni začali opravdu pracovat. A upřímně řečeno, Josefe, já si myslím, že on, pokud tím předsedou nějaký čas bude, tak za prvý nebude to senátor bez vedlejšáku, ale bude to pravděpodobně senátor, který bude tvrdě pracovat a je možné, že k tomu donutí i vás ostatní.
0: Tak, nechám vás reagovat, pane Klemente.
2: To je výzva. Já si myslím, že Michal Šmarda jako bývalý předseda ČSSD a zároveň starosta a možná dalších x funkcí měl, tak mi přijde jakoby ne na místě, aby kritizoval Honzu Grolicha, který je opravdu výkonej a snaží se KDU-ČSL posunout v tom procentuálním levelu výš.
0: Zaměřme se teď, pánové, na ty vaše kandidatury a nechme teď stranou kandidaturu předsedy lidovců pana Grolicha, který uspěl už v prvním kole. Pane Šmardo, zaznělo to tady, že ještě před 2 lety jste byl předsedou sociální demokracie, pak jste stranu opustil, dnes tedy kandidujete jako nestraník. Pokud byste se stal senátorem, do kterého senátorského klubu byste zamířil?
1: Děkuji, já jsem si teda vůbec nevšiml, že jsem kritizoval Jana Grolicha, ale pokud to tak Josef pochopil, tak to může být jeden z těch důvodů, proč si ne vždycky rozumíme.
0: Tak ale prosím, k té mojí otázce.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že v Senátu po těchto volbách a výsledky prvního kola mi dávají zapravdu v tom, takže se podaří ustavit klub nezávislých silných regionálních osobností, které mají podobné politické názory jako já. A pokud takový klub vznikne, tak budu moc rád, že budu moc být jeho členem.
0: S kým byste v tom klubu byl například?
1: Každopádně si neumím představit, že bych se nechal zařadit do těch škatulek, jestli jsem provládní nebo protivládní, jestli jsem spíš fialovec nebo Babišovec, protože já si myslím, že to lidem bere kreativitu a právě to může být jedna z těch věcí, která jim bere ten tak na branku.
0: Pane Šmardo, s kým byste byl v klubu senátorském?
1: No uvidíme, kdo se tam dostane.
0: Takže to teď ještě je nejasné, ale když říkáte, nechcete být škatulkován ani jakožto případný senátor vládní, ani jakožto případný senátor opoziční, tak přeci jenom, když se podíváte na ten uplynulý rok a byl byste už senátorem, hlasoval byste býval spíš s vládou nebo s opozicí?
1: No, tak jak kdy, já mohu vám to říct na konkrétních příkladech. Například o zákonu o rozpočtové odpovědnosti bych rozhodně pro navržený zákon vládní nehlasoval, ale snažil bych se ho rozumným způsobem upravit. Například o zastropování cen paliv bych naopak hlasoval s vládou. A takhle můžeme jít bod po bodu. Tam, kde některé vládní strany například se chovají velmi výrazně, třeba vystupují proti svobodě médií, tam bych je nepodpořil. Tam, kde přicházejí z impulzy pro regiony a pro náš průmysl, tam bych je podpořil.
0: Tak,
1: a to je
0: prosím,
1: právě ten rozdíl.
0: Kam byste patřil? Vy, pane Klemente, to je jasné, protože jste doposud předsedal lidoveckému klubu. To znamená, to vaše zaměření v tom stávajícím rozložení politických sil v Česku by bylo jasné a protivládní.
2: V současné době ano, protivládní. Já mám pocit z té debaty vždycky teď poslední dobou s kolegou Michalem Šmardou, že ty jeho názory jsou spíš provládní, ale nechci se tomu dál jako věnovat.
0: No, samozřejmě on říkal, že v některém ohledu jako by hlasoval s vládou, v jiném ohledu nikoli.
2: Ten systém zařazení do politických klubů a hnutí v rámci Senátu je jasný a malý klub, který jsou v rámci nezávislých, podle mě nevznikne a vždycky bude nějak politicky orientován.
0: Jak jste říkal, rozumím tomu.
2: Takže na to kolega Šmarda neodpověděl.
0: Premiér Babiš si před pár dny postěžoval, že Senát ve skutečnosti nevystupuje jako pojistka demokracie, jakožto vy lidovci říkáte, ale že vystupuje jako opoziční těleso. Nebylo to někdy tak v tom uplynulém roce, že jste vraceli zákony Babišově koalici jenom z toho důvodu, že byly z dílny vládní koalice?
2: Rozhodně ne, protože k nám teď poslední dobou do Senátu chodí poslanecký návrh, který nejsou diskutovaný napříč vlastně v mezirezortu a v ostatních ministerstvech. Je to fakt poslanecký návrh, takže ta nepřipravenost těch zákonů, viz stavební zákon a tak dále, opravdu je, kde je spoustu chyb, a to je právě ta role Senátu, že má kontrolovat materiály, které přichází ze sněmovny, a naše legislativa senátní se k tomu absolutně vyjadřuje. A co se týče té zaškatulkování, já si myslím, že jak už jsem řekl, já jsem jasně zaškatulkován.
0: Zmiňme jeden konkrétní materiál, kterým by se měla sněmovna zaobírat zrovna zítra. Připomínám ještě jednou, že teď spolu mluvíme v úterý večer. Na program sněmovny by se zítra měl vrátit zákon o státních zaměstnancích, který vetoval jak Senát, i díky hlasu tady pana senátora Klementa, tak potom i prezident. Jak byste se, pane Šmar, dostavil případně tady k tomuhle zákonu?
1: Snažil bych se ho opravit, protože ten zákon na jedné straně se snaží odblokovat takový ten zkosnatělý úřednický aparát, ale na druhé straně dává politikům příliš velkou možnost, aby vlastně vyměňovali lidi jenom na základě politických kritérií. A to je něco, co mi vadí, protože odborný aparát státu, to je něco, co musí fungovat. A tohle je přesně ten můj přístup. Já prostě nechci být, tak jak to říkal Josef Klement, zaškatulkován, abych pořád jenom křičel Fiala huj, Babiš fuj. Já prostě chci, aby ty zákony byly kvalitní, bez ohledu, která vláda ho předkládá. To znamená, ať už je vláda jakákoliv, pro mě je nejdůležitější tlačit i k tomu, aby pracovala ve prospěch našeho regionu.
0: Tak, pane Klemente,
1: to je důležitější, než kdo ji vede.
0: Pane Klemente, teď se mi zdálo, že jste mírně pokyvoval hlavou pro změnu zase vy, ale vy jste přece hlasoval, jak jsem říkal, proti tady tomuto zmíněnému zákonu o státních zaměstnancích, a předpokládám, vaše kritika trvá.
2: Ano, trvá ta kritika, a já bych se jenom ještě možná malinko vrátil, a ono to s tím souvisí, o tom hlasování, o rozpočtové odpovědnosti. My jsme právě tento zákon, který přišel do Senátu, ač vlastně nemáme možnost třeba hlasovat o státním rozpočtu, tak tento zákon jsme právě se snažili konstruktivně doplnit pozměňovacími návrhama, který šly potom zpátky do sněmovny. A tam to bylo smetený ze stolu. Takže tam si myslím, že panuje ve sněmovně úplně jiná nálada v rámci politických triček. U nás v Senátu si myslím, že jsme v tomhle tom demokratičtější.
0: Našimi hosty tady ve studiu jsou dva kandidáti z obvodu číslo 51 Žďár nad Sázavou, kandidáti do Senátu, senátor KDU ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Pane Klemente, váš vyzývatel, pan Šmarda, už tady narazil na ten váš slogan, že budete senátorem bez vedlejšáků. Je to tedy potíž, když váš pan stranický předseda, zmíněný pan Grolich, chce být přinejmenším prozatím jak senátorem, tak hejtmanem?
2: Já jsem tento slogan vzal sám na sebe, na svoji osobu. Já jsem nikoho nekritizoval tímto sloganem, protože já, když jsem byl zvolený do Senátu, tak jsem předtím působil 6 let jako místostarosta okresního města, takže zkušenost komunální politiky mám, a v okamžiku zvolení jsem rezignoval na svoji funkci a plně jsem se věnoval Senátu. To byl signál pro mé voliče, že já nechci mít k tomu žádnou jinou další funkci.
0: A jak k tomu přistupuje váš pan předseda?
2: Já si myslím, že tohle to je každýho záležitost. Jak jsem říkal, kolega Šmarda byl předsedou strany, byl starostou a s tím souvisí ještě z dalších x funkcí. Jestli to všichni ty lidi zvládají, tak ať to tak dělají. Já se chci plně věnovat práci pro Senát a pro region.
0: Pane Šmardo, jak to vlastně budete mít vy? Já, jak jsem se informoval, tak v komunálních volbách jste neuspěl, tak jako minule vaše uskupení skončilo až na druhém místě. Je tedy ještě ve hře, že kdybyste se stal senátorem, že byste současně zůstal i starostou Nového Města, a pokud ano, zvládal byste to dohromady?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že jsem v komunálních volbách uspěl. Já jsem dostal ze všech kandidátů nejvyšší počet hlasů a chtěl bych za to tady.
0: Promiňte, hovořil jsem teď o výsledku vašeho hnutí.
1: O jeden mandátík méně jsme dostali než kolegové. Nicméně dostal jsem nejvyšší počet hlasů ze všech novoměšťáků a chtěl bych za to všem novoměšťákům poděkovat. Každopádně já na žádné funkci nelpím. Pro mě je to práce a upřímně řečeno, pro mě nevadí, když vlastně kolegové pana senátora Klementa zároveň jsou hejtmany, zároveň jsou starosty. Mě to nevadí. Pro mě jsou rozhodující výsledky jejich práce. Já ve svém životě mám jenom dva koníčky. Jeden z nich je práce, ale ten nejdůležitější je rodina. Nebudu tyhle dva koníčky šidit, nemám prostě žádné jiné.
0: Dobře.
1: A ono ve chvíli, kdy se opravdu věnujete něčemu na 100%, tak to prostě dáte. A já bych chtěl popřát i našemu okresu, aby měl prospěšného senátora, který tomu bude dávat 100%.
0: Pane Klemente, chcete k tomu něco dodat jednou větou, protože končíme, náš čas vypršel?
2: Jak jsem řekl, já bych rád pracoval pro region a pro Senát na plný úvazek a do toho jdu s vervou.
0: Našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu s číslem 51 Žďár nad Sázavou, senátor KDU-ČSL Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Pánové, děkuji vám oběma, že jste přišli.
2: Děkujeme.
1: Taky moc krát děkujeme a mějte se nádherně.
2: Hezký večer.
0: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026, senátní duel.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Bývalá ředitelka Jihlavského centra sociálních služeb přistoupila na dohodu o vině a trestu. Za poškozování životního prostředí může hrozit až 10 let vězení. Zítra bude svítit sluníčko a naměříme až 18 stupňů. Pěkný večer, zprávy vám přináší Karel Piška. Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum, koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09 má v 37 členem zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
2: Tak ODS má memorandum, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu a jednoho hnutí STAN. Obviněná ředitelka Jihlavského integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová přistoupila na dohodu o vině a trestu. Informoval o tom deník a Českému rozhlasu Vysočina to potvrdil dozorující státní zástupce Jan Vystrčil. Alena Řehořová čelila obvinění ze zpronevěry společně s ještě jednou osobou. Státní zástupce Jan Vystrčil k tomu uvedl.
3: Zatím bych se nechtěl vyjadřovat k těm parametrům trestů, které ty obviněné přijaly, ale mohu snad říct, že podmínkou pro mě, aby vůbec jsem o těch dohodách jednal, bylo, že bude plně nahrazena celá škoda způsobená integrovanému centru sociálních služeb.
0: Dohodu teď musí ještě schválit soud. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení, počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky a nízká je rovněž efektivita postihování. Novela zavádí nový trestní čin těžké poškození životního prostředí, oznámila poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
4: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: V základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Rakouský soud propustil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP, 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP. Podle agentury APH zadrželi rakouští kriminalisté začátkem května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Potom je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý muž po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousko, svou vinu odmítá.
1: Sport.
0: Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa nesmí 15 let působit ve fotbale. Za korupční jednání zároveň od etické komise fotbalové asociace dostal pokutu 150 tisíc korun. Komise o tom informuje na webu asociace s tím, že sudí dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit. Vejtasa s trestem nesouhlasí a podle serveru eSport.cz se proti němu plánuje odvolat.
1: Počasí.
0: V Telči je právě 14 stupňů, v Novém Rychnově, anebo Vatíně 12. Během noci a rána se hlavně v údolích lokálně vytvoří mlhy. Teploty se stoupí na 6 až 3 stupně, v údolích až na 1 a objeví se přízemní mrazíky. Zítra můžeme čekat polojasno nebo skoro jasno. K večeru od západu přibude průsvitné oblačnosti. Teploty dosáhnou 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě na okraji náměstí Svobody na křižovatce s ulicí Úlehlova havarovala dvě osobní auta. Je to bez zranění, na místě zasahují policisté a opatrně také na Pelhřimovsku na průjezdu obcí Mysletín je odtud hlášený pohyb zvířat po vozovce. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: 5 minut po 18. hodině na Českém rozhlasu Vysočina plníme vaše dechovková přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat ty svá. A já ještě tedy připomenu, že máme čtvrtek 15. října a pokud někdo zná Teresku, Terezy, Terezie, které dneska slaví svátek, tak určitě udělejte jim radost písničkou a my přejeme z Českého rozhlasu Vysočina jenom to nejlepší a na úvod si dáme písničku Tereska je láska má od Venkovské kapely.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: plníme na Českém rozhlasu Vysočina tedy vaše hudební přání a já připomínám, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním. A to celé odešlete na číslo 90 011 04 a nebo číslo do studia 22 155 49 99. A já teď zdravím Jendu z Luk nad Jihlavou. Jendo, hezký no, dobrý
1: zdravím tě, Lipíne, zdravím Český rozhlas Vysočina. Dneska bych chtěl zahrát Holkám do Bytovčic, Jarce Hlávkový, Růžence Bendový, Mařence Neckařový, Haně Krmáčkový. Přeju, aby se jim dařilo, aby byli zdraví. A ještě mám takovou vzpomínku. Zítra by se dožil Pepi Kolářů z Pohoří, 83 roku. To byl můj kamarád a spolužák. Vzpomínáme na něj, kde nám schází. Děkujeme a hrajeme mu na obláček. Děkuju, Libie, a nashledanou.
0: Není vůbec zač.
1: Ahoj.
0: Měj se krásně, Jedničku, ahoj a hodně zdraví přeji a teď už také dobrý poslech.

0: Lučanka dozněla na Českém rozhlasu Vysočina, plním další přání. Na řadu přicházejí Božiaci, které vybral Tomáš z Bystřice nad Pernštejnem. Také vás zdravím, Tomáš, hezký dobrý podvečer.
1: Takže dobrý večer, já bych chtěl nechat zahrát písničku nám dvom, samozřejmě vám, Pejskovi a všem kolegům do rádia Vysočina, Bláhom, Marušce Dřínovské a prostě všichni, co nás znají, Františkovi Ludvíkovimu a říkám všechno, co nás zná. Pěkný víkend a budu se těšit na slyšenou.
0: My vám moc děkujeme také a hezký poslech samozřejmě i pro vás. Budu se také těšit na slyšenou, mějte se krásně. A tady jsou Božiaci a Švihák Lázeňský.

teď také na Českém rozhlasu Vysočina naplním váš došlý vzkaz. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky, kde řeka zpívá, pro naši spoluobčanku paní Miladu Venkrpcovou z Rohozné, která se právě dnes 15. října dožívá svého životního jubilea, a to 70 let. A tady je přání paní Milado, zastupitelstvo obce se starostkou paní Štěpánkou Šteflovou a sbor pro občanské záležitosti z Rohozné vám do dalších let přejí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. A i Český rozhlas Vysočina přeje hodně, hodně zdraví a užijte si písničku, hraje Lipkovanka.

0: navštívíme Horácké divadlo v Jihlavě, kde se herci chystají na sobotní premiéru Bílé velryby.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ale můžete volat nebo psát přes náš web vysočina.rozhlas.cz a já ještě plním toto také došlé přání. Dobrý den, milá redakce, prosím, zahrajte naší vnučce Teresce Pulpánové písničku k svátku. Jedna růže, dvě růže od Moravanky pro stálou radost ze života, s přáním hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. Děkujeme, babička s dědou. Tak všechno nejlepší přejeme a hrajeme.

0: Maravanka rozněla a na Českém rozhlasu Vysočina plním teď také přání Jardovi zdačit. Tak Jardo, zavři dveře, povídej, dobrý podvečer.
1: Aby nás nerušili nekalé zvuky, tak.
0: Ano. Je to na tobě, komu tak budeš rád.
1: Tak, já tu příšku pošlu osamění a musím, a ten, který mi nikdo nedá zahrát. Písničku bych poslal Markovi do Lanžota, písnička bude pro tebe a je teda z Moravy, z Lácaránku, jmenuje se V kobylí. Takže přeji příjemný poslech, zase brzy naslyšou, měj se hezky, ahoj.
0: Já děkuji také, měj se krásně, naslyšenou a hezký poslechy pro tebe samozřejmě. Pojďme hrát.

A přidávám také SMS-ku. Dobrý den, zahrajte prosím 4 koně ve dvoře od Vysočinky pro radost mému manželovi. Děkuji, Vladěna Jihlava. A určitě přidáváme do našeho hudebního playlistu a hrajeme pro

0: 18:35 je aktuální čas. Český rozhlas Vysočina hraje pro vás a teď dle výběru Alenky Zezvoněvá. Vás také zdravím v našem pořadu. Hezký dobrý podvečer.
1: Já zdravím, Lidinko, taky hezký podvečer. A prosila bych písničku Chaloupky pod horami. A bylo by to pro Marka z Lanžhota, kterému přeji hodně zdraví, spokojenosti, klidu a dobré pohody. A hezký poslech hlavně, aby si to hezky poslechnul. Děkuji mnohokrát. Vám taky tu písničku.
0: Já děkuji, samozřejmě. Krajanka je připravená, zahraje i pro vás. Dozvoněvá, ať se potěšíte, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji. Taky děkuji mnohokrát. Naschledanou, naslyšenou.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A já tu mám další samozřejmě vzkaz, čas se krátí, tak pojďme vyplnit i tento. Prosím zahrát Psaníčko ve schránce mému vnukovi Adámkovi z Jihlavy k narozeninám. Hodně štěstí a zdraví přeje babička Koubová z Letče. Tak, písnička je připravená, ať si to tedy Adámek pěkně užije. Přejeme všechno nejlepší.

0: vlnách Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme splnit další přání, které má také posluchač Daniel. I vás zdravím takhle při čtvrtku a povězte své přání. Hezký dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěl zahrát 4 páry bílých koní.
0: Ano.
1: Pro Bohdalov a pro mé známé.
0: Dobře, zahrajeme. A takhle je to všechno? Takhle to stačí úplně?
1: Takhle je to všechno.
0: Dobře, tak i pro vás je písnička, abyste si taky pěkně užil a vychutnal. Mistříňanka zahraje. Mějte se krásně, Danieli, a
1: vy taky.
0: Hezký zbytek dne. Děkuju moc.
1: Taky, jo. Díky, naschle.
0: Naslyšenou, naschle. A pojďme hrát.

A pojďme také na další SMS-ku došlou. Brácho, vítej doma z lázní. A vás, Lídinko, bych požádal o vězeňský pláč pro Honzu, tedy bráchu a i Aničku s přáním zdravého podzimu. Děkuji, Václav. To je tedy váš další vzkaz a tady už je veselá muzika.

přidávám ještě v rychlosti i toto vaše narozeninové přání. Zdravím všechny a prosím zahrát pro Nikolku Havránkovou pěknou zahrádečku k narozeninám. Přejem zdraví, stále a to od rodiny. Děkujem. Prosím pěkně, hezký podvečer, hezký poslech. Křídlovanka je tu pro vás s pěknou zahrádečkou připravená a všechno nejlepší.

Času už moc nezbývá, ale přece jenom jsem ještě našla písničku, která vyplní Skulinku s přáním prosím o přerovanku pro radost. Děkuji Lenka s Karlem Pelhřimov. Takže i pro vás právě teď hraji. No a já se budu těšit v Dechovkách pro Vysočinu zase někdy příště.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 19 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Na spolupráci se v krajském městě dohodl tým pro Jihlavu se starosty. Benzín na Vysočině za poslední týden zdražil, cena nafty stagnuje. Zákazníci kvůli výpadku aplikace Můj Albert o slevy nepřijdou. Zítra bude svítit sluníčko a naměříme až 18 stupňů. Pěkný večer, zprávy vám přináší Karel Pěška. Jihlavu v nadcházejících 4 letech povede tým pro Jihlavu, společná kandidátka ODS, Lidovců, TOP 09 a Hnutí STAN. Dohodu o spolupráci oznámili jejich zástupci dnes odpoledne. Podle ní by měl být primátorem Petr Ryška z ODS a každé z uskupení bude mít jednoho náměstka. Nová koalice má v zastupitelstvu většinu 3 hlasů. Za benzín zaplatí řidiči na Vysočině o 48 haléřů více než minulý týden. Aktuální průměrná cena je 45 korun 93 haléřů. Naftu čerpací stanice podle údajů společnosti CCS prodávají v průměru za 47 korun 61 haléřů. To je o 2 haléře méně než před týdnem. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají na Třebíčsku, nejdražší na Havlíčkobrodsku. Oproti průměru v celé zemi jsou pohonné hmoty na Vysočině dražší asi o 20.
5: Ceny paliv letos výrazně zdražily kvůli válce na Blízkém východě. Vláda proto opět od 1. října stanovuje maximální ceny. Pro dnešní den je nejvyšší povolená prodejní cena litru benzínu 47 korun a 11 haléřů a nafty 48 korun a 63 haléřů. Oproti minulému roku je benzín momentálně o více než 11 korun dražší a nafta zhruba o 14 korun. Aneta Skořepová, Český rozhlas.
3: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, sdělil mluvčí řetězce Jiří Mareček.
6: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
3: Výpadek aplikace podle Jiřího Marečka nemá vliv na zásobování obchodu Albert.
4: Sport.
3: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil v Egyptě třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na 4. místo o 0,2 bodu.
4: Počasí.
3: V Moravských Budějovicích je právě 13 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem anebo Černovicích 11. Během noci a rána se hlavně v údolích lokálně vytvoří mlhy. Teploty se stoupí na 6 až 3 stupně, v údolích až na 1 a objeví se přízemní mrazíky. Zítra můžeme čekat polojasno nebo skoro jasno. K večeru od západu přibude průsvitné oblačnosti. Teploty dosáhnou 15 až 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Ze silnic Vysočiny ani z dálnice D1 v tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb a ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně. Z kontextu pochopíme, o co jde, ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal, a když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No, určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat, klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě a ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením a za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání, nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo, to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta Neboštík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě Rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně, jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou. A musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok máme narvaný, prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I tu máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká
1: no.
0: Úžasný muzikant, no. Zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Pak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch míst teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějak základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme napřímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné, máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty, takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
3: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
2: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
4: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
2: Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
5: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Nosím černý

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a

0: dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase. Smolný gól.
1: Áno, no áno. Jeden si vybavím práve teraz, keď sa pozriem na moju ruku, pretože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nejaký křivý, áno.
1: No, je to od Cristiana Ronalda, keď sme hrali na Benfike s národným tímom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte som ho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u tej ľuby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsteň nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankár to někam kopol do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl. Ale hovorím, trenéri to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával: čo ty, kopni to nahoru, proste.
0: No tak proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně. Takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankár a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až v průběhu 2 roků celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No ale tady, já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdáleně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na těch hráčů jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned první zápas začal kričať Francúz, nevím, kde to vzali. A nakonec fakt krásné vzpomínky na tě 3 roky Bohemky.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generaci a půl starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám tehdy mohlo vyhovovat.
1: Ne, tak to tam Dolíček bylo vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď jsem za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť ze strany fanoušků. Hmm.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A ta každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlupý gol, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízká a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase mi nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on přivedl, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujícího na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu. A to byl první zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, nebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7-1 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za zápas... který jste mohl?
1: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odísť, no ale hovorím, první rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok. Já jsem začal, chcel jsem nějak odísť, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil. Ale začal jsem občas chytať, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jazdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primáci myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosinci 2015, jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak. A hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proti takže Rusku asi příjemná změna?
1: Týká. No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončit kariéru, keď mě v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezóna vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezónu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezónu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás prvé ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Zkoušel jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej. Takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežnických tímov je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už takto v mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Já, ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetre proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť sa do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no, musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, co to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se takto. Mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov rozhadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najistou správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček teraz momentálně, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Musí... Tak, áno, no, správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: no. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím. Zatiaľ tá partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našiel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počívat nějaký Slováci, tak si budou hovorit, co to je za hatalštinu, protože já se sice snažím hovorit slovensky, ale mnoho lidí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A já hovorím, ako může mať já praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No ano, sice ti je rozumět, ale máš taký praský prízvuk. Takže nevím, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, ano, ano, tak ako som tréner, takže mal by príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slováku hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem zkušit, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně, Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víčko.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrømem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Cavalier. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Cavalier. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Cavalier se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi, u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Cavalierová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Cavalierové. Z nich se dozvídáme, že František Cavalier to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
1: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí, až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Cavalierů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Nikdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala.

0: hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se dvěma společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
1: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni, stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Poněvadž nemám Kanady a nezdávám.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky, jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě. Nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalex. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Bývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Cavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasímními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svál.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavé, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyšším umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na ochos, nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
2: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a v takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na huti, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát, nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom prouškovanou krychli.
2: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
2: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
4: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročit k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má memorandum, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028. Sport. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3bodovému zisku útočník Lukáš Radil. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalu.

liší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila.
No, no.

0: No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožeralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš. Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím. Pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku.
1: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
0: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
2: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil. řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkvikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
1: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
0: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl pícha je prstem do zlatého chmíří vaškových prsou.
2: Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
1: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře.
0: A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil,
2: mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co? Uhodil jste tím kamenem toho podíla nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindler! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda.
0: Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z ní třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu a bučí jako vůdu, ty jsi obstinent, že se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete v kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase folonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Zopak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
3: Já vám upadnu. Upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, díla je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě mě pusťte, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Katze? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se vopil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u polkorpskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: Já měs, abych konec to spíš k tvojmu svozku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku, a několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od lažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vydá všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni drožkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulíci, líbe kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech vy jste na omyl. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat. Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, vyženil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
5: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jdu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
4: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a nashledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál...
5: O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
5: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
5: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
5: Cože, působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil. Oh,
4: zajisté, Holmesi. Děkuji vám za ochotu.
6: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
5: Zanechte lichotek, inspektore.
6: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
5: Jedeme.
6: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
5: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
6: Avšak vzhledem k času...
5: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
6: Myslíte?
5: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
6: Jenom to, co mi řekl konstábl.
5: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
5: A to jest?
4: Několik osob popíjelo.
5: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
5: Myslím, kolik osob?
4: Aha, čtyři.
5: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
5: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
5: Kdy?
4: Po obědě.
5: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
5: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
5: Tedy nikolik. Krvavá Mary.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
5: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
5: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
5: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
5: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
6: Jsme na místě, pánové.
5: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
7: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
5: Kromě pana Kempelmana ovšem.
7: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
5: To on vždycky míchal koktejly.
7: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
5: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
8: Dosti často. Všem nám chutná.
5: Chápu. A vy, slečno...
9: Kaudelová.
5: Slečno Kaudelová. Vy jste studentka?
9: No dovolte. Jsem modelka.
5: O, omlouvám se. A který z vás dvou pánové pracuje na univerzitě?
8: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
5: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
5: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
7: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
5: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
7: Ano.
5: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
7: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
5: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
9: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
5: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone, Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
8: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
5: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
8: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
5: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
8: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
5: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
8: Ano, ale...
5: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
8: To tady máte, ale já nechápu, jak...
5: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
8: Pro pána... Snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
5: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
6: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
5: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
5: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je to totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
6: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
5: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
6: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
5: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapal si lulku a začni na

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být nablízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731 800 900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Pámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí, odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Karlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití. A vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými. A já jsem vděčna za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Vítku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: Gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně, vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla se tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitér. Celý život jezdil sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekař, na kterého on taky nějak prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bysme nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek

0: mon âge, j'ai un bicep, j'ai le visage. Bien, les accidents. Donc, on est à la plage, on t'entend brûler vite. Je me dis, si tu avais combien d'hommes, pour les glitchis, on nous a craigné, on me dit, mon mien, on peut pas manger un entac, parce que pour nous, on est un mouli par scène. Tac, ton bébé, il y a un valise, il dit, ton médaille, il est là, parce que, à part ton bébé, il y a un sommeil. Pour des commandes, j'aime, avec un jour, tu as mis, on te dit que l'unité, ça se ligne. Kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozraka. To jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle. Tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností. A je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si to začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak. Opravdu operovali tam mají slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lepké životy.
1: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No. Tak,
0: no, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že si ten
1: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
0: Když umřel, no byl mladý, bohužel,
1: 62. Povídal vám často příběhy ze sanitky?
0: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci do situace koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičí, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
1: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď s námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
0: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z Pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s nimi máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No, 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte si, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak. No,
0: to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nimi zastavím.
0: Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se
0: to dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sová, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří, tak večer jsem šel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak padáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebral si to, padí tohle z toho, jako do noce na telefonu a pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sová, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle to říkám, víte, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už toho ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, víte, strojírenský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
0: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík. Na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě, vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady. Ano?
1: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
0: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3:44. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hrali jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a když se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rímsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo, u okna bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dookola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudruh Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano, takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady, Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před nama a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za nama, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka, tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi, já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pane Nesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ID a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jetzt uns, jetzt auch ganz versagt.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psychika, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje.

0: teďka, teďka má ta druhá finečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
1: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
0: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
1: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli
0: třetího,
1: jsem rozuměla dobře.
0: Třetího,
1: řekněte,
0: ano.
1: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
0: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
1: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
0: Je.
1: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
0: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten pes ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemám jim, jedeme do Otrokovic, do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
1: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
0: Ano, děkuju moc. Mějte se hezky,
2: paní Linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všichni posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne. My si řekneme, co se ten den dělo a tak. A jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano,
1: ale sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr jako, jo, cvičitel mladýho, a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme, to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou návod.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty, 12:30. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička asi taková 10letá ze školy a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jej, da, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát strnule, že no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohu volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším děkuju, se na další děkuju. Příběhy, kéž ale by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 1:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někdy objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pan Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nejsou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není, protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jaký je to mě tato, když rodiče se rozešli. Já jsem měl s bráchou, se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klín a bylo dobře. Prostě já jsem potřeboval vzít na klín a takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče. No a mé ženě, která nežije, to byla úžasná. Já jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval. A tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste bylo někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no ale, že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, on potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství. Takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti? Kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože to bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. A zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Takže my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, až to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi, no.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala, no. Jako moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší, no.
0: I vám, hlavně
1: to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Hodlová?
1: A vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně. Ohromně vám to sluší. To váš vizážista? Nebo vy sama? Tu náušničku v nose? Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece. Máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla. Jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20, 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvýš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy jedna.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvod.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak?
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a on je můj myšák.
1: Rostomilé,
0: skutečně půvabné.
1: Vidíte?
0: Myšičky moje.
1: To víte, zamilovaní.
0: Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Horlová. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá.
0: Takže vy opravdu...

0: Papír, slečno Hniličková a psáci.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Nemám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košili. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková, hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek, to je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
0: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukinky, mašličky.
1: Prosím vás.
0: No, mě to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
1: Ale to...
0: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
0: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
0: to mám říct? Jo?
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
0: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
0: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, jsem se nějak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 630. byla Monika třetí.
1: Třetí?
0: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
0: No to víte, holčičko, je to pěkný mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře,
0: ale to... Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No já...
0: No zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
0: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No, to tady nevím, to pravdu.
0: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
0: no,
1: že
0: to
1: jsem...
0: nic, no, to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Podívejte se, ty chlapi, ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: Podívejte se, paní Hodlová, je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
1: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
0: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
0: Jo, je...

0: Ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
0: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
0: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první...
1: Co je vám potom?
0: Hned jsem si to myslel. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
0: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky. A to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
0: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a půjdou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
0: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
0: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
0: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
0: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko. No řekněte.
1: Víte, že
0: no.
1: Jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
0: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, abychom si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
0: Co?
1: Já nevím. Jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
0: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
0: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Čestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No nemám pravdu, Anetko.
1: No jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
0: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama.
1: Jo.
0: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
1: Já a sama.

0: počest mi můžeš mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let nám láska slouží, a nebo my sloužíme jí.

Pachne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ

čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena po klidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout, tak pojď,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte. Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna, voušata. Bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím. Zabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko. Kdybys nelez po střechák, tak by ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš, vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš kominíka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemrač se, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji líštkům jarní bříže.
4: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň!
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív se ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Bude se ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždá se ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albínku.
3: Na Vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, jsme tuže žvědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větry špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku v leších Šustošupských.
5: Šepotavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
6: Čekám na tebe celou věčnost.
3: Vždycháš jako milužína. Čuješ tebou?
6: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
3: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jenže mé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
6: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ní moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ní udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
3: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
6: Mám rád albínku.
3: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
6: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
3: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věč, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
6: A kdo je švištivec?
3: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když zafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
4: On je tady?
3: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechče. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
6: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
3: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
0: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
7: Tak kde to je?
3: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
7: Víš, potavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
3: Větrovouši, koukej, do čapího hnízda si pořadil Bernardína. Ty si ale nešika a taky si polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čemže teď budu houpat?
7: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
3: Ne, ne, nechuštát! Tiši, ale kožišvět, šlíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned až půjdeš špát.
7: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
3: Čože šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v uši. Uletím ti.
7: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda
2: Pavla Jurkoviče.
1: Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová.
1: A je skoro lidová.
2: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná. Mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.